0: blahopřát tomu, že jsme konečně se zmohli na ten prápor, kterému já provládám. Prápore, zavlej, ucelére, zavlej. Drazí kolegé, vetrené, tak jako hůl hejbá voca sem, tak náš prápor bude vlát ve větru. Drazí kolegé, tedy, co? Počkat, hudba, počkat, co? Počkat, se takže jsem hotovej. Teď jsem to ztratil. Co je? Počkat, prápore, svinice. Halo, drazí kolegé, jak jsem hůl, tak je málo kerej. No, co je, kde je hůl? Aby se nám sousal přes držku. To sem nepatří, pane kolego. Pozor, seskupte se cum uimungen. Auf, posíren, glíd, halb, tek. Půjdeme, kemr.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

čteníčko. Začíná osmá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravaka. Jeho autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zlínský.

100 rokach v knihovně. V pátek dopoledne mi volala mama do roboty, že má byť o víkendu hnusně. Tuž asi nikde nepojedem. Tuž moment, kaj by sme jezdili? Však enem slibovala oběd, no ní? Aha, už to z ní leze jak z chlupaté deky. Oběd enem za zasluhy. Pokračování galeji na zahradě. V duchu jsem poděkoval Zakopčaníkovi za počasy a smutně jsem dodal, že to se nedá nic robiť, bo jak bude let jak z konve, tuž to by sme toho na zahradě moc neporobili. V duchu už jsem si plánoval klidnou sobotu a nedělu. Ještě než máma zavěsila, připomněl se mi ten oběd, ale dlouhé ticho ve sluchadle mi potvrdilo, že oběd byl pevně svazaný z robotu. Nakonec ale v mamě zvítězila láska k svojemu děcku a neochotně zavrčela, že jasné, že mě čekají s nudlama s makem. Dorži ti! Odpoledne cestu z roboty jsem si pojčal jakési dividička a přitom mě napadlo, že enem čumím na bednu a dlouho jsem nebyl v knihovni. Však nejsem žádný kulturní barbar, čítať umím. Akurát mám problémy s vracaním knížek, bo ty jejich lhuty letia jak bruslař z Bludovičaka. Kaj mám asi průkaz? Naposled jsem tam byl tak 2 měsíce zpátky. No možná ještě pozdější. Večer jsem mrknul na tu spuchlu blondsku, co si píše ten deník, ale ten první díl, jak tam jezdila po té štangli, byl lepší. Před spaním jsem ještě pro jistotu mrknul na předpověď a šel chrnět klidny. V 7 ráno mě zbudila mama, že se nikde nejede. Kurní šopa, tuž jasné, že se nejede, jak venku leje, jak z prasklého strupa. Chtěl jsem ještě zalomit, ale už to nešlo. Celý týden, jak stávám na šichtu, si vždycky pravím, že bych si ještě chvíli přispal a sem tam aj zaspím. Ale jak můžu, tak nemůžu. Chvíli jsem se převaloval, jak splůva v hubě a nakonec jsem stanul.

Nové. Před 10:00 jsem stepoval u sikoraku a hledal vchod do knihovny. Tuž co je? Však nejsem vůl? No ní, že by ju mezi tím, co jsem tam ten půl rok nebyl, zrušili? Jak pravil můj oblíbenec Ladík Čech, jak nevíš, zoptej se přítela na telefoně. Vytočil jsem Laďu novinářa, a to doslova, bo ten pajtaš ještě spal. Po paru nespisovných větách mě poslal do haja. Tuž vlastně na Luku, na Černu Luku. Kdo kdy viděl na Černé Luce knihovnu? Vypadá to, že jsem tam nebyl déle jak půl roku. Tu jsem se vypravil hledat knihovnu na Černu Luku. Jak jsem byl u té lavky, co vede na Slezský hrad, zaváhal jsem, bo civilizace ubývalo. Znova jsem vytočil Ladíka. Hňup. Piskoval jak mama. Měl hned řeknuť, že je to vedle bývalé lesanky. Za chvíli jsem tam byl. Posrandoval jsem z knihovnicu, že bych rád jakési knížky. Jak začala zkumať, jestli jsem tam přihlašený, znejistěl jsem, bo jsem nevěděl, jestli jsem ty minulé pokuty zaplatil. Tu jsem radši řeknul, že jsem tam chodil kdysi, ještě jako malý harant. Mrkla do občanky, zapsala si paru capin a propustila mě si vybrat. Tu jsem to tam prošel a omrknul a zjistil, že skifiny jsou za příplatek. Na chvíli jsem lapnula i k tým komputerům, co tam mají. Ale jak jsem ani na třetí pokus nenašel nic zajímavého, nenápadně jsem se zdvihnul a robil, že jsem enem spočíval. Potem jsem u jedné police spozoroval takou pěknou robku. Přišel jsem skoro až k ní, ležerně lapnul do jedné ruky nejbližší bichlu, ať vidí, jaký jsem sportovec, a začnul jsem listovat. Za chvíli si mě všimla, já jsem se na ňu lehce usměl, však to znáte. Naraz k ní přišel taky pajtaš kvadru a šlajvce a odtahnul ju pryč. V pravý čas, bo už mě brala do pazury křeč. Dal jsem knížku zpátky do regala a vybíral další. Myslím robky. Ale krom 50 leté babky z Hulku už tam žádná nebyla a knihovnica vypadala nepřístupně. Tu jsem se na to vysral. Nevadí, třeba příště. Nakonec jsem si půjčal Tomáša Klanciho, bo jsem si vzpomněl, že o ním mluvil ten můj sečtělý kamoš Franta z roboty a Štefana Kinga, bo jsem od něho viděl už hafo filmu a nečítal ani jednu knížku. Jak jsem byl malý smrad, horory jsem měl místo čítanky. U videa knížek mě překvapili, bo mi další bichlo baba vydala průkazku enem s mojím jménem a čarovým kodem. Nikde žádné kolonky na datumy a knížky. Kudes jak budu vědět, co jsem si pojčal, jak to není nikde napsané. Naštěstí mi vyjela papír z komputera, kaj to bylo přesně podle abecedy a i z datu mama, dokdy to třeba vrátit. Musím si to doma založit na viditelné místo. Nechtělo se mi jíst na oběd ven, tu jsem si v Delvitě kupil kilo hrancli. Doma jsem to narval do friťáka a pouvažoval, či si dať další DVD anebo knížku. Vyhrala stříbrná placka, bo u tého můžu jesť a navíc mám úctu ku knížkám a s mastnými pazurami by to dopadlo zle. Film stal za guvno. Jakýsi shocking hazard. Sami zombici, Dada, co zpívá harantům ty přihluplé songy, tam balila jednoho do pali šutrem a potom mu brokovnicu zrobila plastickou operaci u ksichtu. Vypnul jsem to, dožral hrancle a vytáhl tého Kinga. Osvícení. Čítal jsem celé odpoledně. Tak jsem se do toho zažral, že jsem si ani nevšimnul, že už se venku setmělo. Jak už jsem nemohl vydržet scani, mrknul jsem do temné přecíně a v duchu jsem si nadal, že jsem jak malý cip. Ale fakt tam byla tma a vypínač tak daleko. A i bych se vsadil, že se tam cosi pohlo. Chvíli jsem čekal, jestli se samo nerozsvítí, anebo se mi přestane chceť, nebo cosi vyskočí a rafne mě do dupy. Ale nic, kura asi mi šibe. A nebo ta tatarka byla stará. Jak už jsem si myslel, že scipnu jak ty chode brahe, popadnul jsem Klanciho,

klesnul po vypínaču, utíkal se vyscať a zas zpátky do bezpeča obyvačky. Po osmé jsem si pustil cookingovy misky, bez zvuku, aby mi bylo veselejší. Kurník šopa, ten chachar musel mít dětství jak cip, jak píše také knížky. Dál jsem čítal a jsem tam mrknul na ty krásky v bedni, ale žádná se mi tam na první pohled nepozdávala. Ještě, že jsem měl vyplý zvuk, bo ten pajtaž, co to každý rok uvaďa, je mi rok od roku protivnější. Ani nevím, kterou robku nakonec vylosovali, bo z té kultury jsem byl tak unavený, že jsem těsně před koncem dostal Kingem dopisku a usnul.

rodinama držet pokupě. V nedělu jsem dorazil k mamě pro jistotu přesně na 12, kdyby měla jakési hlupé napady ohledně roboty. Kurník šopa. V poslední době se jaksi často scházíme celá rodina, bo tam zas byla segra s harantami a dokonca aj ten její pajtaž Mirek. To ten půl rok uletěl jaksi rychle, pravil jsem. Segra se na mě podívala, jak by se mi rozšlapnul barbínu. Radši jsem sklapnul pisk, bo jak je včil už celkem teplo, ten vůl přišel enem v triku s krátkým rukavem. A to, co on má na rukách, mám já na stehnu. Fotr sám chlap jak hora už měl paru razy blbé pindy, jestli náhodou nejsem adoptovaný. To, že Mirka má máma rada jak o synu v říti, už jsem říkal. Ale čemu za to musím trpět já? Na nedělní oběd bylo risotto s čímsi divným vevnitřku. Kura, Eure stají doma. Risotto on nenávidí tak jak Bubilkova zrcadlo. Moc mu to nelezlo, ale zežral to celé. V Tibetu mu asi nevyvařovali. Po obědě jsme dali kafe a máma začala fantazírovat, co by jsme mohli příští týden na zahradě zasadit. Tuž já bych aj věděl, ale nevím, jestli je Semtex volně prodejný. Asi se mě vypadal moc značený, však kdo by byl po takým blafu. A tak mi hned přidělila nové přeryti zahrady. Tuž do dupy, deprem jsem si spravil hřbet a už zas se na to můžu vysrať. Fotr nalel po půlce, segřinému gizdovi pro jistotu menší, bo mu určitě ještě nezapomněl jednu oslavu maminých narozek, jak se pajtaž přikuřil a chtěl tancovat na stole. Volovině došlo, že má horní desku skleněnu. Mama jak si dala slivku, jak by do ní pustili elektriku. Kecala o zahradě, o okolí, o susedách a nebyla k zastavení. Nakonec ju osvítil duch starého Mičurina. Prý by jsme mohli na zahradě zasadit kobzole, hrach a čemu ní aj oves. Tuž to bylo už aj na fotra moc. Bylo vidět, jak mu zaskočilo, ale držel pisk. Mama dalmlela tu svoju samomluvu, že to bude asi malé, že by bylo dobré přikupit jakýsi větší pozemek nebo kus pola. Tuž a jak by už byl pozemek, že by jsme tam mohli trávit léto, však na co jezdit kajsik do říti a utracať hechtáky. To už aj segra znejistila, bo už se asi viděla, jak tráví dovolenu na polu, opaluje se mezi řadkami kobzoli a kupat se chodí do dětského nafukovacího bazenka. Nenapadněž duchla do tého jejího, aby co si řeknul, ale ten držel pisk, bo seděl naproti fotra a navíc má k robotě na zahradě odpor. Od doby, co posekal zahonky kompletají ze skalku, už mu mama radši robotu nedává. Mama čím dál nadšenější nasměrovala svůj mamolog na mě. Zavčasu jsem se ju snažil zarazit, že já dovolenu ani neplanuju, bo furt enem robím a robím jak starý žabčík. Sem tam mě napadně, že mama má v pale membranu. Jak mluví, tak neslyší. Začala mi to ličit v růžových barvách, jaké to bude fajné. Z ničeho nic se do hovoru přidal Fotr. Při nejlepší bude si na to nové pole pořídit slípky a husu. Pozor, Fotrovi už nenalívať. Mamě se zasekla huba a chvíli na něho čuměla, jak třináctka na maminého Robertka, bo nepochopila jeho ironiu. To byla voda na mamin mlin. Fotrův napad hned adoptovala a vylepšila aj obravka. Nakonec aj začala plánovat, koho pozve na zabíjačku. Všetci jsme už pochopili, že mamě do žradla musel kdosi ksipnout jakési vitaminy na povzbuzení mozku, bo to inač nebylo možné. Segra ale stejnak měla bobky, že místo vyvalování v plavkách na zahradě bude pleť hektary, tuž pod stolem kopala do tého svojeho inteligenta, ať tež co si žblepně. Mirek je, slušně pověděné, jednoduchý, ale jinak je blbý jak tago. Jak se chtěl zastať segry, tuž pravil, že to není dobrý nápad, že už mají na dovolenu co si objednané a přece nebudu okopávat kobzole a starat se o bravky.
Mama zhasla, jak když dupně tě na králíka Dura celá, a skoro jsem viděl, jak se jí bělmo zatáhlo černou foliu. Pravila mu, že ať se ně stará, že takého pajtaša, jak je on, by tam stejně na robotu nechtěla. Že má fajného šikovného synka. Hura, čím jsem si to zasloužil? Do tého segra, že Mirek není žádný pajtaš a že ta skalka tenkrát, že to bylo nedorozumění. Z pokojíka přiletěla nejmladší se zoptať, co je to pajtaš. Její bracha ju odtáhnul zpátky a zaslechnul jsem cosi o uchylakovi. Mala se rozbrečela, že tata není žádný uchylak. Do tého Mirek, že mama ho vůbec nezná, jak mu furt enem nadává. Do tého zas mama, jak ho může znať, jak on je furt v Krymě. On zazná to, že měl enem podmínku. Do tého tata, že podmínka ně podmínka, Krymoš je Krymoš. Mirek to završil pamatnou větu, kterou náš byt ještě asi neslyšel. Vy tomu tak rozumíte? Vždyť jste jenom havíř. Tuž také poklidné rodinné odpoledně. Pochopil jsem, že za kusek asi nedostanu. V klidu jsem dopil kafe, rozlučil se, ale stejně mě asi přestan řevně slyšeli a pomalu jsem šel do přecině. Ještě jsem zaslechnul cosi k ogizdách, co už nesměl překročit prach. Jak jsem se v předkloně zavazoval buty, levým okem jsem zahlídnul fotrové nohy, jak si to štraduju jistým krokem ku dveřam, a před nimi pospadku cupitaju nohy tého segřiného přicmrdavača. Tata ho držel za limec pod bradu, otevřel dveře a vyhodil ho na chodbu. Buty za ním letěly o vteřinu pozdější. Segra v obyvačce ani necekla, bo to nebylo poprvé, co se ti dva kohuti porafali. Akurát, že vždycky to skončilo enem u přetlačování. Tuž to vítě. Havíři, ti se s nikým neseru. Na druhou stranu, obravku a kobzolách, asi u nás dlouho nepadne ani slovo.

Puty na kolcach. V sobotu bylo venku pěkně, tak jak už by bylo leto. Cítil jsem, jak ve mně jaro zapíná jakési divné mechanizmy. Tu jsem se vzdor chuti na pivo vydal odpoledně do Komeňáku. Jak jsem procházel kolem čapkarni, vzpomněl jsem si, jak jsme se tam minule chtěli kupat s Jarinem a Marcelem. No, Magoři. Enem jsem vlezl do parku, malé mě sejmuli taci dva malí gizdi na kolách, co robili závod z tého mini kopca. Ale co, však jsem byl též mladý, pravil jsem si, jak jsem si oprašoval říť od hliny. Zašel jsem mrknout na Ostravicu. Poprocházal jsem se kolem těch lavek a vzpomínal na svoje první robky, jak jsem jim tam kdysi ještě jako mladý vlasatý chachar zkoumal ty nateklé hrudníky pod trikami. Kura to byly časy. Radši nespomínať. Zaplašil jsem vzpomínky a přepnul na včil. Kolem lavek se proháňaly fajné robky na kolečkových bruslách, s dupami napresovanými do úplých kraťasů a s mini trikami těsně nad břuch. Krom jedné, které visel lalok, jak pytel na zmije přes pasek a které se to triko vyhrnulo asi omylem, mě všecké tak jaksi k vnitřně oslovili. To fajné počasí se mnou robí divy. Do dupy s Jarem. Jaruna na mě sere jak na placatý kameň. Milena už tež přes měsíc mě volala. Tuž asi jsme se rozešli. Dana od dřevoprodeja si asi zpátky nabuchla tého jejího bývalého pajtaša, bo jak jsem jí raz volal, vzal to jakýsi gist a představil se jejím příjmením. No a susedku odvedle se od jistého šmigrůsta bojím potkať. Budu se muset poohlednout po jakési k nové robce. Však už mám ty roky, kdy už by bylo třeba zasadit to semeno na ten strom a robka nastalo nikde. V robotě je to na guvno. Tam jsou samé zadané, anebo hlubé plonsky. A v hospodě si navalený narazím tak akurat připitu servírku, co vypadá jak hejma, anebo jakéhosi ktrandiáka na chlopským hajzlu. Ta jak raz Jura ve čbaně. Ten vůl si toho všimnul, až u nich ve vchodě, jak se začali obírač. 14 dní se s námi potem mě bavil, že jsme ho nevarovali. Do dneska i nevíme, jak to vlastně dopadlo. Bo jak na to přijde řeč, jak si vždycky zmlkně a začne o čím si k jiným. Tuž ale taky zúfalec ještě nejsem, abych nepoznal babu. V tým parku jich bylo jak lidi v češině na burze. Že by jakási k nová moda. Tuž to vypadá zajímavě, že bych to tež zkusil na těch bruslách, zauvažoval jsem. Však na ledních umím a na těch kolcových to zas taky rozdíl nebude. Aspoň budu moderní. Všetci kolem vypadali, jak by se s nimi narodili na nohách. Tuž to bude jednoduché. Akorát ty chraniče a přilby se mi moc nelíbí. Někteří lidé v tým vypadají, jak by šli na maškarni za dominatora. Tuž to já nejsem žádný měkoň. Já přilbu nepotřebuju. Na pondělí po robotě jsem si naplánoval projít se centrem po sportovních obchodách s tím, že si kupím ty jezdící buty. Bazary jsem radši vynechal, bo kolo brusle z bazaru se mi jaksi ekluju. Nerad by sem, aby mi v plné rychlosti uletělo keresik kolco a já jsem se s rozrazenou lebku přidal k tým dvům pajtašům na památníku, kteří ukazují cestu ven z Komeňáku. Škoda mluvit. Jak by se na mě v těch sportshopách domluvili? Nejlevnější brusle stály 4 litry, tuž běžte do rupy. Co je na tým také drahé? Za 4 litry mám lacnější kolo, no ni? Však jsou to NM buty s přišrubovanými kolcami. V posledním kramě jsem se už celkem nasrany zoptal Roby u pokladní, čemu je to také drahé. Začala mi vysvětlovat, že to jsou značkové bauery se silikonovými kolcami a odlehčenými ložiskami na duracellovým podvozku. Zdálo se mi, jak by to měla naštudované z jakéhosi letačku, bo to mlela jak ten německý pajtaš v těch reklamách na ty mixery, co zaplatíte jeden, dostanete dva a jak se vám za měsíc poseru oba dva, tuž si potom můžete strůhat kobzole na nanositku. Řekl jsem jí, že chcu enem také obyčejné. Silikonaci nechá na staré roky, až už jí bude trikovolné.
Podívala se na mě tak, jak hajzel Roba na tisícovku a pravila, ať nejsem sprostý, bo zavola ochranku. Tu jsem radši zavřel pysk a šel. Potom Rambo v rohu už větřil a vypadal, že se nemůže dočkat, až zkusí teoriu zposilování v praxi. V úterý jsem si postěžoval partii v robotě, co je to za burdel. Jak to slyšela Karla, co sedí vedle z Jarunu, přiletěla s očami rozzařenými jak temelinské kobzole, v ruce haldu letačku ze všech obchodů, co v Ostravě existují, a začala v nich přede mnou listovat. Za chvíli mi ukazovala jakési kolobuty za 400. Tuž to je ono. Čumili, co se tam obzajtovali okolo, hned začali pomluvat, že za tu cenu to budu enem buty. Pravil jsem jim, ať buď poradě, nebo ať jdu do řiti. Zůstal enem Kamil a začal mě školit. On je taky sportovec teoretik. Vysvětloval mi rozdíl mezi silikonovými a umělohmotnými kolcami a mezi vazacími a přeskovými butami. No mlel pantem jak stará Blaškova, až mi šlapala kolem. Tak mě doblbnul, že jsem nakonec zapomněl, v kterým tým kramě měli ty nejlevnější. Ráno se musím Karli zoptat ještě raz. Tuž doufám, že mě nepošle do dupy.

skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste 8. z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zlínský.

0: Ty vole, sebevrah. Ty vole, s vysílačkou vyběhá čokl za tou jezevčicí, vole. Dobrej, pane sebevrah, já vás nechci vyplašit, koukejte, já nejsem ozbrojený. Jo, vidíte to tady, to, jo, všechno tak jak, žádný rychlý pohyby, nejsem ze šaškárny převlečený, nic, vidíte, že nevypadám jako debil.
1: No, nevím teda.
0: No, to je, jako ne, v pohodě klid. A mě se nerozčilujte, nepouštějte se hlavně, jo?
1: Proč bych se pouštěl?
0: No ne, abyste nespat, jo? Ono přece jenom, ono to je nějakých 75 metrů. Ten plivanec to tam letí pěkně dlouho. Hlavně tam kolikrát spadli lidi, ani nechtěli, víte? Minulý týden si tady Fred zastavil taxíka a prej, hoďte mě do nuslí. Když se rozkoukal, tak byl dole. Nohy v břiše, doktoři ho sbírají lopatkou. To byste nechtěl, ne? Skončit takhle dole.
1: Sbírat lopatkou?
0: No.
1: No to bych nechtěl teda.
0: No. Na folimance se propíchaný větvema pěkně. Hlavně klid, hlavně se nepouštějte, já vás nechci nějak rozšílit.
1: A co bych se pouštěl porád?
0: Máte problémy nějaký, nebo nechcete si o tom promluvit?
1: No problémy, no. Je to na mě moc.
0: No jo, no tak kdo dneska nemá problémy?
1: Já začnu na jednom konci a než dojdu na druhý konec, tak abych začínal znova.
0: No jo, no. Sakra, to je situace, tohle je můj okrsek, no, tak jako, hlavně já za chvíli končím, to by se mi chtělo papírovat tohle do 11 do večera, teda. Chcete si radši sehnat konopní lano a někde si to mrsknout v klidu?
1: Mrsknout? No, no to nechci teda si mrsknout.
0: Nechcete? Nebo zítra, že byste skočila, mám volno.
1: Dneska.
0: Dneska.
1: To chci dodělat.
0: Ježiš, no jen blbni. Dneska. Zítra je taky den, ne?
1: Řekl jsem dneska, tak dneska.
0: Jasně, klid, hlavně se nepouštět, nerozčilovat. Dejte, tak ještě je čas, ne? Je teprve 8.
1: No a co?
0: No, za chvilku jde měsíc, pěkně.
1: No a co mám dělat, no?
0: No ne, tak... A pak je daleko ten měsíc od země, to je dálka, co?
1: No, co nevím, jak je daleko. Američani tam letěli skoro týden.
0: No jo? No ne, já mám jen na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostanu. To tak jako zajímá trošku. Hlejte, jestli máte trable, jak jste říkal, kdo dneska nemá. Já mám taky trable.
1: Jo.
0: Ale musíte tomu umět nějak, že jo, čelit. Taky, že jo. Já mám ženu, no tam mi zahybá, že jo, děti, blbci propadají, no to... A co, no, skáču někam, neskáču, no. No v pohodě, že jo. Chatu, problém s chatou, že jo, teď jsem koupil chatu, no chata, on, to je vagón. Takovej.
1: Vagón?
0: No jako vagón, jo, železniční vagón, no bylo to levnější prostě, tak. Tak to mám problémy s hajzlíkem teď.
1: Jaký?
0: Tam je cedulka, že se to nesmí používat, dokovat vagón není v pohybu. Než to roztlačím, tak si vždycky cvrknu do trenírek. No, to jsou trable,
1: to jsou trable.
0: Hlavně se moc nehejbejte, ať nespadnete, přece jenom je to vejška teda.
1: Víc se držím zatím, ne?
0: No. Musíte být tvrdý hlavně sám na sebe, víte, to mě učil táta. To vás ocelí a pak vás nic nerozhodí.
1: Jo.
0: Já třeba jsem měl z chaty z vagónu, že jo? Sousedovi jsem trefil plot. Co myslíte, že jsem udělal?
1: To nevím.
0: Vylez jsem a dal jsem si 5 bábu pokutu.
1: To je dobrý teda.
0: Tvrdej sám na sebe. No jo. Pak jsem nastavil u benzínky, koukám, světý gumy, pěkně dovnitř, obě. Co myslíte, že jsem s nima udělal?
1: No vyměnil je, ne?
0: Ne, sebral jsem si techničák.
1: To je Herbol, vy jste tvrdej na sebe.
0: To jo, táta byl to samý, to byl taky policajt.
1: A co?
0: No, pamatuju, že mě vzal. Jsme šli koupit Kinder vajíčko do Tuzexu, tak skočil za pult a požádal o politický azyl. Nebyl sekáč, nepak. A mě se držte, v klidu.
1: Vždyť se držím. Ergo, tak běžte už někam. Začínám mít z vás depreze.
0: Depreze. Tak řekněte nějaký vtip po nás, jestli máte třeba. My se zasmějem.
1: Tak víš, jaký je rozdíl mezi policajtem?
0: No.
1: A úplným debilem?
0: No jaký?
1: Žádnej.
0: No proto. Dejte, pojďte, já vás vytáhnu v klidu. Pojďte, ať to máme za sebou. Já vás vytáhnu ven. Jo?
1: Ale nechytejte se toho.
0: Ale tak čeho se mám chytat, když ti chci pomoct asi?
1: Nelezte na to, budu to muset dělat znovu.
0: Žádný hovadiny, podejte mi. Je!
1: Tak to už je dneska čtvrtý policajt. Já to snad nenadřu.
2: Rádio Jih, Cymbálka.
3: Dvojí vidění. Chalupu mám na jižní stráně. Kdyby to nebylo v Krkonoších, řekl bych, že by se tam dalo pěstovat víno. Takovej tam bývá hic, když se do toho slunce opře. Na jaře u nás tím pádem sníh brzo sleze a já vyvezu z kůlny historický trakař, na kterým mám nastálo přivázanou starou matraci. Chvíli ji nechám slunit, aby se z ní vypařila vlhkost, a pak se do toho pojízdního lehátka s opěralem do oblouku, který mi rovná páteř, natáhnu a nechávám si prohřát kosti. To si pak pouštím do mozku jen ty příjemné vzpomínky, jaký to bylo, když kolem řádili děti a žena volala z okna: musíte tak řvát, když se táta potřebuje vyspat. Teď už žena dlouho není a děti se dávno rozprchly a já usínám jako špalek, až mi kolikrát slunce spálí čelo na loupačku. Předloni v červnu po dlouhý šňůře, kdy jsme s kapelou měli 3 kšefty na Slovensku a 2 v Polsku, všechny samozřejmě spojený s alkoholem, jsem na chalupu dojel polomrtvej, oči vykoukaný do ruda a víčka těžký jako padací mosty. Sotva jsem zaparkoval rozpálený auto ve stínu a zotvíral okna, aby polední slunce mohlo do domu, praštil jsem sebou na ten svůj trakař. Asi ve 4 odpoledne otevřu oči a vidím zvláštní věc. Po cestě na protější stráně jde ženská v šátku a v každý ruce nese tašku. Za ní jde jiná ženská v šátku, taky s taškama. To by nebylo nic divného. Divný bylo, že ta první se zastavila, položila tašky na zem a sundala si šátek a ta druhá to udělala taky. Ve stejné chvíli. Jak jsou baby sehraný, řekl jsem si, a oči jsem zase zavřel, jenomže pak zaslechnu traktor. Kouknu a vidím, že táhne valník s fůrou sena a za ním úplně stejný traktor a oba traktoristi mají na hlavě slamák a teď ho jako na povel zvedli a těma slaměnýma kloboukama mi zamávali. Ergo, co to je za divadlo, říkám si a vstávám, abych si zašel do chalupy pro dalekohled, protože tohle nebylo normální. Ale jak jdu k chalupě, zjišťuju, že mám 2. Jednu vlevo, druhou vpravo. Zatočila se mi z toho hlava. Když jsem se dopotácel k autu a viděl, že tam parkují 2, šel jsem ke studánce a z jedný z nich jsem si nachrstal na obličej ledovou vodu. Než jsem otevřel oči, modlil jsem se, aby to ta voda srovnala a všechno bylo zase jenom jednou, ale nebylo. Vidím, jak se na mě přes plot šklebí 2 úplně stejný sousedi kalivodové, oblečený jako jednovéční dvojčata a jednohlasně se ptají: tak jak jde život, Pepo? Blbě, povídám, potřebuju do nemocnice, protože tam sám nedojedu. Máte čárové vidění, pane Šajba, řekla oční doktorka Krauzová, když mě vyšetřila. A co to jako znamená, ptám se. Každé oko vám pracuje solo, obraz se nám nespojuje. Chtěl bych, aby se nám zase spojoval, povídám. To věřím, shodly se obě doktorky Krauzové, ale moc naděje v tom nebylo. 2 dny na to jsem musel sednout na autobus a jet do Prahy. Ve sportovní hale vystupovala americká lední revue. To byl takovej monster podnik, že ho doprovázely 3 kapely, v mým případě 6 kapel. Já hrál baskytaru u Ládi bez hubky. Na zkoušku přišel chlap, otevřel kufr a z něj mi postupně dával na pultík různý noty. Myslel jsem, že mi to půjčí domů, abych se to do večera naučil, ale on řekl, že to po zkoušce sebere a večer zase rozdá, protože jinak by v tom byl bordel. Dirigent v tom cirkuse byl Maďar a nebyl se mnou spokojený. Když jsem zahrál špatně, něco na mě maďarskou angličtinou křičel. Než mi to tlumočnice přeložila, tak já se tu pasáž s jedním okem zavřeným naučil. To bylo jediné řešení. Pan dirigent říká, hlásila tlumočnice, že každý muzikant musí mít 2 oči, jedno pro noty a druhé pro dirigenta. To jsem mýval, debile, říkám si, jenže teď mám v každém dva nasraný dirigenty a dvakrát tolik not, než potřebuju. Když jsem se zasek na dalším místě, dva Maďaři s taktovkama běsnili tak, že tlumočnice řekla, to vám ani nebudu překládat. Některá ta jeho slova v češtině ani nejsou. Ale na závěr pan dirigent řekl, že se obává večerního představení s krasobruslaři, protože tam musí mít každý hudebník tři oči. Tři, vyděsil jsem se. Ano, jedno pro noty, druhé pro dirigenta a třetí pro ledovou plochu. Já jsem si během toho nadávání a překládání ty kritické místa vtisk do paměti, takže když mi sebrali noty, byl jsem si skoro jistý, že to večer zvládnu. Po zkoušce si dva Maďaři něco vážně šuškali s Láďama bez hubkama a Láďové se mě pak všetně ptali, jestli nejsem nějak rozhášený. Večer to bude dobrý, řekl jsem. A bylo. Veškeré svoje vyhrávky jsem zvládal, až jsem se sám divil. A když byl čas, koukal jsem i na led a zjišťoval, že když si holka nasadí brusle, má automaticky delší nohy, což jim všem velice prospívá. A viděl jsem v té obrovské hale tolik dlouhonohých krasobruslařek, jako nikdo jiný. A připadalo mi taky, že se na mě ty krásný mezinárodní holky šťastně zuběj, jako by to ani nebyla ta jejich naučená profesionální křeč. Ukázalo se ale, že jsem se uklidnil až moc a pán Bíček se rozhodl, že tu mou pejchu strestá. Byla to moje baskytara, která měla před závěrečnou scénou sama zahrát zpomalený zdvih GFD. A na tohle moje pam, pam, pam se měli všichni krasobruslaři, co v tom účinkovali, vyhrnout na ledovou plochu a vytvořit finální rej. To byl rej. Jelikož jsem pam, pam, pam nezahrál, ty duchapřítomnější muzikanti se rozhodli, že je třeba pokračovat a pokračovali. Ale jiní tupě vyčkávali, až to zahraju, takže pár zmatených účinkujících na ledovou plochu vyrazilo, ale jiní čekali na moje pam, pam, pam a ostatní se na ně zezadu tlačili, některý upadli a druhá vlna se skácela přes tu první. Prostě ta americká lední reví skončila naprostým chaosem. Dva Maďaři se snažili rukama skrotit těch šest rozlezlých kapel a asi na mě volali slova, které v češtině neexistujou, a já na nic nečekal, odpojil jsem kytaru z elektriky a prodíral jsem se k záchodům. Tam jsem se zbaběle zamk. Když jsem v kabině vyslech všechno, co si o mě hráči při ulevování řekli, a pánský záchod utich, do toho ticha se ozvaly pomalý kroky jednoho člověka. Věděl jsem, kdo to je. Když se zastavili, kapelník bez hubka řekl, Pepíku, zítra už nechoď. Po tomhle výbuchu jsem byl nějaký čas ve vzduchu, až jsem přistál tady ve Slávii a stal se ze mě kavárenský klavírista. Dá se říct, že mi to moje rozdvojené vidění nevadí. A tak už vás nebudu otravovat tím, že vidím víc věcí, než je normální a že se pohybuju ve větší společnosti než dřív. Noty tady nepotřebuju, hraju z paměti a většinou se zavřenýma očima. Pro tohle povolání stačí mít v hlavě 40-50 kousků, který jedním hostům nevadí a druhým se líbí. Když se najde cizinec, kterýho alkohol ve spojení s hudbou rozloží natolik, že vstane, aby mi dal na piano bankovku v hodnotě svého momentálního sentimentálního štěstí, je to svátek. Jinak se musím spokojit s výdělkem úměrným mýmu výkonu. Ale přesto jsem rád, že můžu hrát zrovna tady. Ta kavárna je, jak známo, rohová a ten roh trčí nad řekou jako lodní příď a svítí oknama do noci a vy se z té lodi můžete koukat buď na Národní divadlo nebo na Hradčany a ty řeči, co v ní kdysi vedli básníci, když se ještě scházeli, ty jako by se tam někde u stropu pořád drželi a nejdou vyvětrat. A taky ten zelený obraz piják absintu mě pořád bere. Vrchní Štěpánek říkal, že je to jenom kopie a že ten původní obraz Viktora Olivy na který se dívali opilí básníci Nezval a Seifert a jiní kumpáni, má prej ve svý sbírce Vladimír Železný, ale to mi nevadí. Ta zelená nahá holka, která se posadila pijákovi na stůl a kterou vidí jenom on, u mě taky se dávala, takže ji znám. Na rozdíl od starého do jiného pingla s plochýma nohama, co tam v druhém plánu v obrazu čeká, kdy už se host uráčí zaplatit, aby mohl jít domů a namazat si nohy francouzkou. Stalo se, že napříč lodi Slávie do sektoru, kterýmu personál říká kolečko, vyšla stará bělovlasá dáma se svou mladší společnicí a usedli ke stolu 133. Pojedli nějakou drahou flambovanou věc a pak si poručili francouzský šampus a poslouchali, co hraju. To člověk pozná, který stůl ho poslouchá a který ho bere jenom jako zvukovou kulisu. A když jsem začal hrát Maurice Jarrého, ten slavný cajdák z filmu Doktor Živágo, poznal jsem, že jsem těl do živýho. Dámy si vyměnili pohledy a od té chvíle jsem byl jejich. Zadoufal jsem samo sebou, že by z toho mohla kápnout i jiná odměna než vlahý oči, který má mě sledovali. A tak jsem si dával záležet, aby měl Živágo patřičnou dynamiku a citový podloží. Dámy zatleskali a probudili k potlesku i jiný hosty kolem sebe. Rozhodl jsem se pro melodii z francouzského filmu Muž a žena, který by mohla starší dáma pamatovat. Hudba je to spolehlivá, protože ten chlapík, ten Francis Le, tam namíchal mírně jedovatý akordy podivného smutku. A začal si mi sázet pomalu, aby měli čas se rozpustit. Byla to správná volba. Bělovlasá dáma zavrtěla úžasle hlavou, jak jsem pro boha mohl vědět, že právě tuhle melodii potřebuje. Obě ženy se dojatě jedna druhý dotkli šampuskama a i když se mohli dívat na rozsvícený Hradčany, dívali se celou dobu na mě, jako by nebyli v kavárně, ale na koncertě v Rudolfínu. Dámy znovu způsobili potlesk a pak se o něčem radili. Udělal jsem si přestávku a šel se k baru zakouřit. A v tom vidím, že mladší žena vstává a jde ke mně. Z dálky vypadala na 35, ale cestou ke mně zestárla o 10 let. Ale i tak měla něco do sebe. V ruce nesla bílou vizitku a chtěla vědět, jestli mluvím anglicky nebo německy. Řekl jsem, že anglicky mluvím a little bit a německy ein bisschen. To jí mírně pobavilo. Tady musím upozornit, že od teďka budou všechny jména nepraví. Místní názvy si většinou vymýšlím, abyste je na žádný mapě nenašli a u osob používám jména hokejistů švédského národního mužstva Tre Kronor, protože nemám zájem nikoho poškodit. Na vizitce stálo ve zlatým rámečku Gräfin Reisa Stolz Lindström a pochopitelně adresa a telefonní čísla. Vy jste hraběnka? Zeptal jsem se německy. Odpověděla, že hraběnka Stolz Lindström je ta starší dáma u okna a že mi chce nabídnout práci ve Švédsku. A zatímco mi říkala podrobnosti té nabídky, dáma se na mě od stolku usmívala. A protože to, co její společnice říkala, znělo neuvěřitelně, povídám, počkejte moment. A přivolal jsem k tomu vrchního Štěpánka, protože dělal léta v Hamburku a mluví německy i anglicky úplně plynule. Štěpánek to vyslech a zeptal se, jestli mi na to dají písemnou smlouvu. Selbstverständlich, přikývla hraběnčina přítelkyně. A Štěpánek mě plácnul rukou mezi lopatky a řekl, Pepiku, taková šance se vyskytuje jednou za život. Ber to. Zámek Ekström se vypíná nad vesnicí Andenfröken v severním Švédsku. Když mě tam hraběnčin řidič Gustafsson vysadil a postavil do sněhu moje dva kufry, bylo tam 30 pod nulou. Proti teploučku, který bylo v černém sábu, to byla taková kosa, že se mi slepily nosní dírky. Sven poslal řidič oblak páry směrem k hospodářské budově, kde člověk ve vatovaném kabátě štípal dřevo na dlouhý třísky. Sven přerušil práci a chtěl zaseknout sekeru do špalku, ale ta sekera ze švédský oceli odskočila a ani na druhý pokus se nezasekla a taky musel jen na plocho odložit. Takovej byl mráz. Sven mi podal ruku, řekl, že se jmenuje Sven, popat moje kufry a ved mě do zámku. Zvenčí mělo hraběnčino sídlo okrovou omítku, ale interiér byl samý dřevo. Podlahy, schody, ostění, stropy, všechno. To dělalo na člověka přišlýho z mrazu teplej dojem. Ale celý zámek tím pádem vrzal. Sven šel a parkety pod jeho botama kvílely a moje kroky ten dřevěný nářek zopakovali a neslo se to celou chodbou. Dřevo nepřestalo ani v pokoji, do kterého mě Sven zaved. Jen postel byla železná, což bylo dobře, protože nevrzala. Byl to skromný pokojík pro služebnictvo, jedna židle, stolek, skříň. Ovšem zásluhou té svý oční vady jsem měl to ubytování dvoupokojový. Sven mi ukázal přístěnek s umývadlem, sprchovým koutem a záchodem. Kdybych něco potřeboval, mám zabouchat na vedlejší pokoj, kde bydlí Olof, který se o mě postará. Když odešel a nářek jeho kroků utich, zjistil jsem, že mám z okna pěkný výhled na vesnici, zasněžený domky v barvě volský krve a v dálce hory, za kterýma už je Norsko. V pokoji nebyla zima, ale teplo taky ne. Na to jsem si časem zvyk, že Švédi nemají nikde přetopíno a musíte nosit doma svetr nebo nějakou teplou mikinu. Ale zase se v tom chladu dobře spí. Když jsem si věšel kabát do skříně, zavrzali na chodbě kroky a přišel se mi představit Olof. Byl oblečený jako komorníci ve filmech. Zadek mu těsně obepínali černý kalhoty a prsa bílá vestička s černýma proužkama. Vlasy měl vepředu prořídlý, ale vzadu hustý a spletený do copánku. Ještě než promluvil, věděl jsem, že je teplej. V těch mrazech to vypadá jako dobrá zpráva, ale mě to dvakrát nepotěšilo, protože se homosexuálům i ve svém věku většinou líbím. Říkám si, jestli to nebude tím, že jsem v mládí celkem úspěšně závodil jako chodec. Když mě moje budoucí žena viděla na stadionu Evžena Rošického, jak se staženýma půlkama a vypíčeným hrudníkem uháním po dráze, řekla, heleď, buď toho okamžitě necháš, nebo se rozejdeme. Olof mi anglicky popřál příjemný pobyt a oznámil, kdy se na zámku podává snídaně, oběd a večeře. Pak se nabídl, že mi pomůže s vybalením kufrů a uložením prádla. To jsem odmít, představa, že bude protřepávat moje trenýrky a v policích je dlaněma uhlazovat, mě nelákala. Zeptal jsem se, jak ho mám oslovovat, protože mi neprozradil svoje příjmení. Usmál se a vysvětlil mi, že si budeme říkat křestními jmény, jak je ve Švédsku zvykem. A pochlubil se, že jednou letěl do Frankfurtu s bývalým předsedou vlády Olofem Palme, ještě než byl zastřelený. A cestou si oba tykali a říkali si Olofe. Jak dlouho se zdržíš, Josefe? Zeptal se. Smlouva je na 3 měsíce, odpověděl jsem. To je krásné, usmál se a pěkným chodeckým krokem odešel. Ta moje smlouva byla neuvěřitelná. Stálo tam, že jako najatý hudebník budu hraběnce Stolz Lindström k dispozici, kdykoliv mě požádá o klavírní produkci, jejíž trvání nebude delší než 60 minut. Za to mi bude poskytnuto ubytování, strava a honorář. Vysloveně tam bylo napsáno, že ten měsíční honorář nesmím prozradit třetí osobě, takže ho neuvedu. Stačí, když vám řeknu, že denně to dělalo 10x víc, než jsem si nosil domů z kavárny Slávie. Když jsem vzal v úvahu, že tady prakticky nic neutratím, vyšlo mi, že bych se měl vrátit domů v balíku. Při večeři v jídelně, kde z dřevěného ostění zvědavě vystrkovaly hlavy medvědi, lišky a soby, jsem zjistil spoustu věcí. Společnice paní hraběnky se jmenuje Ingrid a není to sekretářka, ale ošetřovatelka. Sekretář je pan Holmquist, prošedivělej čahoun s neuvěřitelně dlouhejma prstama, který kdyby uměl na piano, tak bych měl po žížalkách. Jeho manželka, jak jsem pochopil, měla na starosti personál. S nima jsem seděl u hlavního stolu. U vedlejšího byl údržbář Sven Johansson, ten, co štípal dřímí, jeho žena a dvě děti, šofér Gustafsson a účetní Nilsson. Když roznes jídla, přised si k ním i Olof. V kuchyni, jak jsem zahlíd, byly tři ženský. Když se sklidilo nádobí a Olof podal kávu, Ingrid vstala a švédsky mě představila. Z jejich řeči jsem pochopil, že mluví o Praze, kde mě paní hraběnka poznala a usoudila, že umělec z města Smetany a Dvořáka by neměl na zámku Ekström chybět. Čekal jsem, že mě potom úvodu požádá, abych něco zahrál a pod stolem jsem si masíroval klouby na pravý ruce, kde se mi hlásí artróza, ale Ingrid popřála osazenstvu dobrou noc, všichni vstali a jak se rozcházeli, podlahy zámku zahrály svůj dřevěný koncert jako 30 rozladěných houslí. Ingrid mě uchopila za loket a němčinou, která v jejím podání vypadala jako docela příjemný jazyk, řekla, že mi ukáže klavír. Otevřela dveře velký knihovny a rozsvítila. Pod lustrem se lesklo krásný černý křídlo, který vyrobil Stanway se svýma synama. To mě zahřálo u srdce, protože tahle rodina z Manhattanu byla spolehlivá. Odkoupil jsem víko, podal Ingrid tmavozelenou látku položenou na klávesách a seznámil jsem se s nástrojem od spodních tónů k horním. Dole duněl jako chrámový zvony a nahoře bylo křišťálový sklo. Stimmt, pochválil jsem ho. Gestern war hier ein Stimme, vysvětlila mi. Good family, přešel jsem do angličtiny, kde mi bylo líp. Family, rozuměla mi. Poklepal jsem na nápis Stanway and Sons. Yes, zasmála se a lehce mi přitom stiskla rameno. You are witty, jakože jsem vtipnej. Pomyslel jsem si, holka, to je taky jediný, čím tě můžu zaujmout. Ve svým věku spleší na temeně jako lívanec a s pytlikama pod očima mi na vás zbyly jen dvě věci, piano a legrace. A abych použil v obě, zahrál jsem kousek humoresky. Dvoržák, zajásela, sehr schön. Když zasla a rozloučili jsme se, došel jsem ke dveřím svýho pokojíku pro služebnictvo a poslouchal nářek jejich kroků, dokud nevystoupali do patra a nestichli. Jak se dalo ve Švédsku čekat, snídani měli jako švédský stůl, teda bez obsluhy. Přišel jsem na poslední chvíli, protože vstávat, když je venku tma, považuji za zvrácený. Seděla tu jen paní Holmquistová a před sebou měla krabici a obálku. Zeptala se, jak se mi spalo a předala mi obálku s bankovkama jako zálohu a pak tu krabici. Byl v ní novej mobil Sony Ericsson se vším příslušenstvím. Řekla, že to je služební, plně hrazený mobil, z kterého můžu volat kam chci a že ho mám mít pořád u sebe, abych byl dosažitelný. Napadlo mě hned, že zavolám synovi do Kanady, když je to hrazený, a měl jsem z toho radost. Tu mi zkazil Olof, když jsem po snídani zjistil, že mi ustlal postel. Plánoval jsem si, že do ní ještě zalezu. Na posteli byl uhlazený přehoz a na polštáři nugátovej bonbon ve zlatým obalu. Sněd jsem ho a zaklepal na dveře sousedního pokoje. Olofe, povídám, po snídani mi neustýlej. Josefe, odpověděl, po snídani musím. Chci si ještě lehnout, povídám. Jsi nemocný, Josefe, zeptal se. Nejsem. V tom případě musím ustlat, usmál se. Pak si pročechral čerstvě napomádovanou řidinu nad čelem a řekl, koupil jsem nové CDčko, Carreras, Domingo, Pavarotti. Máš je rád? Večer bychom si je mohli poslechnout. Díky, Olofe, uvidíme, řekl jsem a vycouval do svého pokoje. Při sestavování nového mobilu jsem o tom pozvání přemýšlel a musel jsem uznat, že to mají homosexuálové těžký. Co mají dělat, když si nejsou jistí, jestli nepatřím do bratrstva? Musí to prozkoumat. Jako my heteráci zkoušíme, jestli máme uholek naději. Jenže ta pravděpodobnost úspěchu je u nich mnohem menší, když u 96 osob ze 100 nemají šanci. Takže by jim to člověk neměl mít za zlý a měl by k ním být šetrný. A nedivit se, že je zajímají šedesátníci, jako jsem já. Zavolal jsem do Prahy vrchnímu Štěpánkovi. Byl v tramvaji a já slyšel tramvajovej zvonec, jak vztekle drnčí na nějaký auto, co překáží na kolejích, a byl jsem z toho mírně dojatý. Tak jsem v tom Švédsku, Viktore, povídám. No a jak? No zatím dobrý, kdo za mě hraje? Nějaký Kavánek, povídá Viktor. Je dobrý, ptám se. No to víš, ty to nejsi, chybí tomu šmrnc. Má to na měsíc, pak se uvidí. Že všechny ve Slávii pozdravuju, volám a slyším, jak se tramvají nese. Národní divadlo, příští zastávka Újezd. A do toho řekl Štěpánek. Vyřídím, Pepo, tak se drž, já vystupuju, ahoj. Stisknul jsem na mobilu knoflík s červeným sluchátkem a byl jsem zase ve Švédsku. Oblík jsem si kabát, nasadil kulicha a vyšel jsem do mrazu. Na zámecký bráně, kterou se sem vjíždí, jsem objevil nápis v několika jazycích, že přímo tou bránou probíhá 66. rovnoběžka, vyznačená v dlažbě kovovou lištou. Botou jsem odhrnul sníh a tu lesklou, zmrzlou rovnoběžku jsem našel a sklouznul jsem se po ní. Taky jsem zjistil, že tu mají stáj a v ní dva koně. Sven jim hodil do žebřin seno a koně si ho piskama vyškubávali a pak ho v klidu chroustali. Sven měřil trámek nad dveřma, že ho vymění. Pak vzal pilu huskvarna, aby uříz náhradní. Přidržel se mu ho. Z auta to viděla paní Holmquistová. Zastavila, hlubokým sněhem šlapala k nám a přitom dělala ukazovákem ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pak řekla Svenovi něco velmi přísně švédsky a já z jejího gestikulování pochopil, že klavírista nesmí takové práce dělat, protože by mohl přijít o prsty. Tak jsem řekl Svenovi sorry a vydal se ke vsi. Když jsem se vykračoval po cestě, kterou Sven ráno protáhl sněhovou frézou, najednou ve mně hrklo. Došlo mi, že vesnice Andenfröken byla pro mě daleko. Problém byl v tom, jak mi zdůrazňovala paní Holmquistová, když mi předávala mobil, že musím být dosažitelný. Jestliže paní hraběnka projeví přání, je nutný, abych do 15 minut po výzvě seděl u piana. Tak jsem se vrátil a do oběda jsem zámek Extrém třikrát rychle obešel, abych se zahřál, ale ne chodeckým závodním krokem, na to jsem si dával pozor, protože kdyby mě viděl Olof, mohlo by ho to vzrušit a kdyby mě zahlídla Ingrid, mohlo by mi to uškodit. Potom jsem bloumal po zámku a prohlížel si obrazy. V knihovně visel hrabě Lindström v oleji a vedle něj Rajza. Až jsem se lek, jak byla na tom starém obrazu živá. Měla mladý, plný rty a na nich neopatrný úsměv. Chci tím říct, že prozrazoval i to, co nechtěla. Že o svý kráse ví a že vyžaduje lásku a obdiv. A v pravém koutku těch úst zaznamenal malíř špetku nestoudnosti a panovačnosti, což se trochu tlouklo s vysloveně něžnýma očima. Objevil jsem taky pěkně starou nástěnou mapu světa. Na ní jsem zjistil, představte si tu náhodu, že Tomáš, můj syn, žije v Kanadě taky na 66. rovnoběžce. Má obchod s rybářskýma potřebama a sportovním oblečením na jižním břehu Velkého medvědího jezera. Tak jsem mu zatelefonoval. Co se děje? Vyděsil se, protože si voláme jenom na nový rok. A když máme narozeniny, jelikož se narodil ve stejný den jako já, tak jsem mu vylíčil, že se nacházíme oba na jedné rovnoběžce a že jsem si na ní dneska stoup a kdybych se odrazil, doklouzal bych po ní až k němu a koupil u něj nějaký ten pruc navijákem. Syn se ptal, odkud volám a já, že ze zámku Extrém. a že se tady válím a beru za to nekřesťanský peníze. Tomáš řekl, že tam má zákazníka a ať mu zavolám, až budu střízlivej. Asi ho zmátlo, že jak na nový rok, tak o narozeninách bývám v náladě. Po večeři Olof zopakoval svou nabídku společného poslechu těch tří slavných tenorů. Tak se mu řekl, že přijdu. V jeho pokoji to vonělo svařeným vínem. Když jsme se napili a svařák se mi příjemně rozhostil v útrobách, uvědomil jsem si, že jsem vlastně několik dní nepil a že budu muset svý přátelství s alkoholem obnovit. To CDčko bylo vánoční a chlapi zpívali svátečně. Při čtvrtý skladbě, když do toho Placido Domingo dal celý srdce, položil mi Olof ruku na koleno a řekl, líbí se ti? Řekl jsem, líbí, a ruku jsem mu vrátil na jeho koleno. Druhý pokus udělal při Pavarotim. Podíval se na mě s vlhlýma očima a jak mi pokládal dlaň na stehno, povídá, není nám dobře? Tak jsem mu ji zase vrátil a řekl jsem, je nám dobře, Olofe, ale ruce si necháme každej na svých nohách. Platí? Oči mu pohasly, chvíli uraženě mlčel a roloval pásek svýho županu a pak řekl, o mnoho přicházíš, Josefe, bude ti tu smutno. Když tenoři dospívali, šel jsem spát. K prvnímu hraní pro hraběnku došlo až třetí noc. Už jsem se převlíkal do pyžama, když mi zazvonil mobil. Paní hraběnka si vás přeje, Josefe, řekla Ingrid. V knihovně svítily jen malý boční světla a obě ženy už seděly u stolku pro dva, v tomhle případě pro dvě, na kterým stála karafa s červeným vínem. Otevřel jsem víko klavíru a uklonil se. Hrajte, co v Praze, řekla hraběnka s úsměvem. Byl to ten úsměv stárnoucích žen, který se týká jenom rtů a v očích se nekoná. Zatímco dokonalej nástroj plnil noční sněhem zavátej zámek extrém hudbou, jako když do studený konvice lejete horkej čaj, ucítil jsem vůni tabáku kombinovanou nějakým kořením. Můj nos chvíli pátral a pak na to káp. Dámy kouřily hřebíčkový cigárka. Při skladbě Muž a žena mě napadlo, jak dlouho asi jsou už moje dvě posluchačky spolu. A jestli to kdysi nebyl příběh žena a žena. Před 10 lety třeba. O tom by se uvažovat dalo. A já o tom uvažuji ochotně jako většina chlapů, protože tyhle vztahy nám nevadí. Co nevadí? Jsme na ně zvědaví. Takový myšlenky se mi proháněly mou plešatou hlavou. Asi po půl hodině se ozval slabý potlesk 4 dlaní a já pochopil, že hudba má volno a může jít do postele. V zimě je švédský slunce nízko a dny jsou krátký, ale pro mě byly k nepřečkání. Ta nemožnost vzdálit se od zámku země dělala psa na řetězu. Celý park už jsem měl prochozený, některý stromy jsem si z dlouhý chvíle pomenoval, ne botanicky, ale tlustej bohouš, sosny z Bosny, Karle narovnej se, dubisko Jana Kolára, Jindřich Plachta a tak podobně. Pomáhalo mi, když jsem si spočítal, kolik mi každou bezpracnou hodinou nabíhá peněz, nebo kolik korun cinkne každou minutu. Sumy neuvádím, protože jsem vázaný smlouvou. Jednou jsem se zašel k Svenovi do dílny a vyrobil jsem krmítko pro ptáky. Řekl mi, že drobky od jídla nejsou pro ně dobrý, poněvadž to v zimě nemají čím zapít, a dal mi pytlík zrní. Instaloval jsem krmítko za okno, ale teprve po 2 dnech se objevila první síkora a ta to rozhlásila. Pak už mi různý ptáci drze ťukali zobákama na sklo, abych jim něco přihodil. To byl pro ukrácení dlouhý chvíle dobrý nápad. V knihovně byla jenom švédská, německá a ruská literatura.

spřežený, abych se teple oblík a že se čeká jenom na mě. Vpředu seděl Sven a pravačkou plácal vedle sebe, že to je místo pro mě. Hraběnka se svou ošetřovatelkou se v kožichách tulili vzadu a volali na mě: Josef, na Entlich! Nedočkaví koně vyrazili jen sem dosed a aby to byl kýč jak byč, rozcinkali se rolničky. Nezapomeňte, že Sven sice řídil pár koní, ale přede mnou klusalo dvojspřeží, 4 krásný koňský zadky. Projeli jsme vesnici Andenfröken, takže jsem ji konečně viděl, potom ojíněnýma lesíkama do osady Siekröd, a když jsem se otočil, viděl jsem 4 ženský s plédama na kolenou a v čepicích z nějaký soboliny, na kterých srst ve větru obživla. Vedle hraběnky s tím jejím úsměvem značky Permanent vypadala ta 50letá ošetřovatelka jako dychtivá studentka, která odhodila svý léta někam za sebe do závějí a veškerou temnou únavu kolem očí jí vzal ten mrazivý vítr. Můj bože, zavolala v jednu chvíli skoro zoufale, proč my jezdíme tak málo kdy na saních? A já se definitivně rozhodl, že Ingrid je krásná. Kdybych se psal deník, napsal bych: dnešek se teda poved. Ale to bylo taky jediný rozražení té nesmírné nudy a tesknoty na zámku Extrém. Jestli jsem si myslel, že nemám za co utratit ten honorář, tak jsem byl na omylu. Když řidič Gustafsson vometal sníh z černého sábu, zeptal jsem se ho, jestli je ve Švédsku problém sehnat alkohol. Neřekl nic a vytáhl notes a čekal na objednávku. Nadiktoval se mu 3 sedmičky červeného a 1 vizoura, nejlíp Chivas Regal. Ten mi dost pomohl, ale ne do vesela. Dostal mě do takový melancholický nálady, že jsem mimo pracovní úvazek sedl k pianu a začal skládat. Já, druhořadej interpret, který nikdy žádnou hudbu nesložil. Nazval jsem to Bedřichu Smetanovi se v Göteborgu stejská. A byla to taková koláž z jeho motivů. Ozývaly se tam i jeho veselý polky, jenže pomalu a v mol. Nebo ta kantáta Píseň česká. Ono stačí, když do akordů přibalíte nepatřičný tóny a seberete tomu jásavost a patos a celý vám to zhořkne. A jak jsem byl opilej, napadaly mě takový moudra, jako že je to pravdivý jako život, který je málo kdy úplně šťastný nebo nešťastný, vždycky je to směska. A koupal jsem se v té smutné, sražené kráse jako v nějaký léčivý lázni. Když jsem potom hrál pro hraběnku, tu svou skladbu jsem tam zkusmo vpašoval mezi světla ramp a varšavský koncert. Co to s ní udělá? Josefe, řekla, to, co jste teď hrál, to už nikdy nehrajte. Když mi řidič Gustafsson předával v garáži další zásobu pití, řekl, že to pár dní nebude, protože jede na inspekci. Když jsem se ptal, co je to za inspekci, prozradil mi, že hraběnka vlastní 3 luxusní hotely, 2 ve Stockholmu a 3 v Uppsale. A občas je poctí nečekanou návštěvou. Taková přepadovka znamená, že kromě pokojů provětrá i účetnictví a proto sebou bere účetního Nilsona. A Ingrid? Ujelo mi. Erik Gustafsson se na mě udivně podíval a řekl, když jede paní, tak jede taky Ingrid, což mě nepotěšilo. Ale znamenalo to svobodu. Když ráno odjeli, jako bych sundal z krku v obojek se řetězem. Vyšláp jsem si pěkně daleko, až k lyžařskému areálu, o kterém mluvila Ingrid při výletě na saních. Jsou to 2 kopce. Menší se jmenuje Tosjedem a je pro lyžaře začátečníky a větší, mnohem strmější, je pro pokročilé a jmenuje se Tonesjedem. Tam jsem si malým bistru dal grog a hned naproti jsem koupil malý rádio značky Blaupunkt. Vrátil jsem se z toho svého vyvenčení utahanej jako pes a říkal jsem si, dneska žádný pití, Josefe, padneš do postele a budeš spát jako zabitej. Jenže omyl. Jak jsem mrzal

Po chodbě ukázalo se, že když je paní domu v luftě, mají myši na zámku pré. V jídelně bylo veselo. Byl tam Sven, dlouhoprstej tajemník Holmqvist, ženský z kuchyně, můj nápadník Olof a ještě mladý listonoš jménem Mikko Larsson. Tak jsem se tam samozřejmě zasek a řekl jsem si, že pár piv před spaním nemůže uškodit. Jenomže sotva jsem ulehl, vrátil se do sousedního pokoje Olof a nebyl sám. Nejdřív jsem myslel, že je tam s ním jen listonoš, ale pak to vypadalo, že je jich víc. Nakonec se ukázalo, že jenom dva byli živí. A ty druhý dva hlasy byly z pornofilmu, který se mohl jmenovat Kam se hrabe pochva, nebo tak nějak, protože si to Olof i Pošťák dost pochvalovali. Tak jsem sundal ze skříně kufr a hledal špunty do uší, který by tam někde v boční kapse měly bejt, protože jsem je na zájezdy s kapelou vozil proti chrápání trumpeťáka Píchy. Byli tam. Moje nový rádio to byla dobrá investice. Dala se na něm vyladit stanice Radiožurnál a někdy jsem chytil i ČR2. Vy byste asi hádali, že jsem poslouchal hudbu a zprávy, co se doma děje. To taky, ale nejradši jsem měl pořad Zelená vlna a Víte kudy kam, což je hlášení o dopravní situaci na dálnici D1 a hlavně v Praze. Že v Žitný a Věčný ulici se to štosuje, nebo že u Národního divadla se srazilo osobní auto s dodávkou a než přijede policie, je to na Most Legií a k Novotný lávce neprůjezdný. Díky tomu rádiu jsem u toho rázem byl a říkal jsem si, že to Vrchní Štěpánek vidí z těch velkých oken kavárny Slávie a úplně jsem Viktora slyšel, jak říká, vidíte ho vola, on odbočuje doleva, jo, a nedá přednost. Asi v autoškole chyběl, když se to probíralo. A některý hosti se tomu zasmějou a Štěpánek se zatetelí, že je nejen Vrchní, ale i bavič. A v duchu jsem s ním procházel celou naší kavárnou, kterou máme rozdělenou na sektory a ty se musí každý novej číšník nebo servírka naučit. Kolečko, vitrína, národní třída 1, 2 a 3, paluba, skleník a absint. Přitom jsem si vzpomněl na Kolaříka, toho malého pikolíka, s kterým jsme měli nacvičený číslo Skladba pro 11 prstů. Když se blížil konec, mrknul jsem na něj, kluk si obřadně vyhrnul rukáv a za pozornosti hostů ťuknul ukazovákem poslední vysoký tón, který celou skladbu korunuje, uklonil se a sklidil potlesk. Taky jsem zavolal Klárce, to je dcera. No je to dost, tati řekla. Děti se ptají, kde je děda a já to nevím. Ve Švédsku, holka, až ve Švédsku, povídám. A máš se dobře? Mám se moc dobře, puč mi někoho k uchu. A pak se ve sluchátku ozvalo, ahoj dědo, já mám tank. To mi dodalo. Chvíli jsem nemohl mluvit a malej řekl, nikdo tam není, mami. Jsem tady, kamaráde, má pásy ten tank. Má dva a jeden se furt vyvlíká. Tak ho spravíme, až přijedu, tak ho spravíme. Když ten hovor skončil, vysmrkal jsem se a sliboval si, že až se vrátím, nebudu tak mizernej děda, jako jsem byl. A že vemu vnoučata na Petřín a ukážu jim ten obraz Švédové na Karlově mostě. Věděl jsem, že jsem stejskavec, protože jsem tím odjakživa trpěl. Na letních táborech i na vojně, ale že mě to v mém věku takhle sebere, to jsem teda netušil. Když se hraběnka s družinou vrátila z Upsaly, Ingrid, která nosila vlasy utažený a vzadu sepnutý, přišla k večeři s novinkou. Rozdělila si je do dvou culíků. Já vím, dámy, co si říkáte, že je to od určitého věku trapný. Ale mně to trapný nepřišlo. Mezi dospělou tváří a nezletilým účesem došlo k tak drzýmu pnutí, že jsem to nemohl vydejchat. A do toho, když se ke mně naklonila proslánku, řekla, nebylo vám bez nás smutno, Josefe? Zvláště bez některých, utrousil jsem tiše nad talířem a ani nevím, jestli to bylo správnou angličtinou, ale asi jo, jinak by se tak krásně nezasmála.
V 11 v noci mi telefonem oznámila, že paní domu dostala chuť na hudbu. A k tomu ještě dodala, že si hraběnka bohužel přeje být při poslechu sama. Řekla jste bohužel? Slyšel jste dobře. Mrzí mě, že tam nebudu, řekla. To byly sakra signály, co ke mně ta osůbka vysílala. Mně ještě víc, povídám. A zjišťuju, že ruka s mobilem se mi třese. Hraběnka Reisastolz Lindström už na mě čekala a její úsměv byl asi o centimetr širší než obvykle. Oči měla tak nějak živější než dřív a bylo tu podezření, že je mírně opilá. Na stolku měla koňak a rukou vlídně pokynula směrem k černému křídlu. Začal jsem s laďákem Rainbow a můj nos zachytil vůně hřebíčku z jejího hnědýho cigárka. Když jsem pokračoval písní Don't Cry For Me Argentina, zaslech jsem, že se mnou hraběnka zpívá, což nebejvalo. Bylo k půlnoci, když mi nalila sklenici koňaku a řekla: Josef, spiel mi das Lied vom Tod. To neznamenalo, že chce, abych ji hrál až do smrti, ale že bych chtěla tu píseň od Ennia Morriconeho, která se tak jmenuje. Napil jsem se toho skvělého koňaku Courvoisier, což my muzikanti překládáme jako děvkař, a dopřával jsem tý sladkobolný melodii, o co si říkala. D-dur, fis-dur a tu máš hámol, až se z toho Stenway se všema svýma synama třásly po celém těle. A najednou za sebou slyším vrzání parket a cítím, že je hřebíčkový kouř nějak blízko, že je těsně za mnou. A potom, když jsem dohrál, ruce hraběnky Reisy mi spočinuly na ramenou a na temeni hlavy na svý pleši jsem ucítil krátký polibek. Než jsem se stačil vzpamatovat, řekla rusky: Sašo, nepij. Na kolenou tě prosím, nepij. Nebudu, slíbil jsem zpytomněle. Tak, řekla hraběnka. A když jsem vstal, viděl jsem, jak po nalíčený starý tváři tečou slzy a dělají tam černý stružky od řasenky. V Uppsale si hraběnka koupila psa. Byl to maďarský ohař, takzvaný žlutý pes. Jmenoval se Ron. S tímhle krásným zvířetem, který nevědělo, jak vybít nekonečné množství psí energie, chodila Ingrid do parku a házela mu gumovej lítací talíř a, jak to tak ženský dělají, oblíkla se do hnědýho, aby byla se psem do barvy. Vypasovaný kabátek měla s narezlým kožešinovým límcem. Kdo byl Saša? Zeptal jsem se, když jsem se k ním připojil u stromu Karle Narovnej se. Alexander Kuragin, řekla. Co dělal? Hrál na klavír a pil. Pak spadl ze schodů a zabil se. Ale to už je dávno. Hraběnka s ním něco měla? Měla s ním všechno, odpověděla a hodila elegantně talíř elegantnímu ohařovi. Pak už s nikým, s žádným mužem. Když jsme míjeli sosny z Bosny, zastavil jsem se, abych řekl větu, kterou jsem měl už dlouho připravenou. Noci jsou tu dlouhé. Dny také, řekla. Ohařovi se nedařilo talíř lapnout před tím, než doplachtil na zem. Napadlo mě, že když se mu to povede, přijde Ingrid do mýho pokoje. Bylo by to velmi nebezpečné, řekla, jako by mi viděla do mozku. Pro koho? Pro oba, řekla a vypustila z prstů lítací talíř. Pes se dychtivě rozběhl, žlutýma očima sledoval jeho dráhu, ale za letu ho nepolapil. Ze schodiště zámku nás pozoroval Olof a řekl: Není to fena, pes by to chytil. Hraběnka vlastnila i malou, ale prosperující továrničku v městečku Sieksenbrüden, kam mě vzala Ingrid na exkurzi. Letopočet ve štítě hlásil, že byla založena už v roce 1860. Vonělo to tam dřevem, poněvadž se tu vyráběly švédské bedny.
To tělocviční nářadí s měkkým koženým vrškem, co se dá sestavit na různou výšku a co má v každém dílu podlouhlý díry, kterýma jsem se v Sokole díval ven, když jsem se tam schoval a pozoroval, jak ostatní cvičí. Švédskou bednu vynalez hrabě Lindström a za jeho vnuka se Rajza provdala po smrti prvního muže barona Štolce. To byl zase ruský Němec z rodiny, o který se prej píše v románu Oblomov. To všechno mi moje průvodkyně stačila vykřičet do ucha, protože v té hale kvílely pily a hoblovky a bušily kladiva. A při tom křičení byla Ingrid tak těsně u mě, jako nikdy, a já do jeho malého ucha volal další a další dotazy, abych tu blízkost prodloužil. Takhle důvěrně jsem poznal továrnu, která zásobuje všechny tělocvičny světa. V hodinách na zámecký věži byl asi mrazem stuhlej volej, jak šli pomalu. A v tom stojatým čase jsem si vzpomněl na Karla Havlíčka Borovskýho. Na stanici ČR2 říkali, že to jeho vyhnanství nebylo tak strašný, jak jsme se učili ve škole. Že měl dobrý bydlení a slušný peníze, ale to já mám taky. Chtěl jsem do rozhlasu zavolat a říct, víte vy, co to bylo za trest pro toho člověka, ta dálka a to odříznutí od řeči a od domova? Místo toho jsem šel k pianu a při láhvi červenýho, který měl korkovou pachuť, jsem začal skládat nocturno a Havlíčkovi se v Brixenu stejská. Ale když jsem si to zahrál druhý den s čistou hlavou, bylo to špatný jako to víno. Jednoho kalního odpoledne pozoruju ptáčky za oknem a dole vidím Ingrid se psem. Já úmyslně vynechávám, že jsem viděl dvě Ingrid se dvěma ohařema, protože nechci zdržovat. Pozoruju talíř, jak se nese vzduchem a říkám si, Rone, ty pse maďarská, čistokrevná, inteligentní, chyť to. A ten krásný tvor mě poslech. Rafnul ho za letu a já vidím, jak ho nese paničce a jak potom stojí na zadních a ta krásná ošetřovatelka se nechá olizovat a radostně ho muchluje. Bral jsem to jako jasný znamení a od té chvíle jsem na Ingrid čekal. Na noc jsem nezamykal dveře a každý večer jsem se myl a na krk si naplácal vodu po holení Old Spice. Zámek Ekström byl v noci zvenčí osvětlený a zasněžený stromy to světlo vraceli zpátky do mýho pokoje. V tom zlatavým šeru jsem koukal do stropu a čekal. Kdykoliv se chodbou ozvalo kvílení parket, rozbušilo se mi srdce. Ale kroky se nikdy nezastavily, vždycky moje dveře minuly a ozvalo se jich ještě 9, protože to byl Olof a jeho dveře jsou 9 kroků od mých. Třetí noc se zastavili. Od jisté doby se nezamykáš. Vždycky jsem slyšel klíč v tvém zámku a už třetí noc nic. Bral jsem to jako znamení, zašeptal Olof a přiseď si na mou železnou postel. To není žádný znamení, Olofe, to je stařecká zapomnětlivost, řekl jsem rozladěně, protože mě to namíchlo. Jsem smutný, Josefe. A to, že jsme tak blízko sebe, mi to neulehčuje. Olofe, povídám, už jsme si to jednou vysvětlili, tak nezlob. Pár vteřin seděl a koukal na mě. Potom pokejval hlavou a odešel. Jak jsem měl na něj vztek, tak mi ho bylo líto. Stalo se to pátou noc, když už jsem to skoro vzdal. Kroky byly kratší a tiší než Olofovi, to bylo jistý. Když ustali, bylo dlouho ticho. Pak se ozvalo trojí škrábnutí nehtem na dřevo. Vyskočil jsem a otevřel dveře. Vklouzla dovnitř a vyčerpaně mi přitiskla hlavu na prsa. Buší ti ještě víc než mě, řekla německým šeptem a pak propletla prsty na obou rukou s mýma a stiskla je. A tím stiskem jako by do mě pustila svou elektřinu a já zjistil, že jsem bodivej, že se nemusím bát a že jsem ve svých letech ještě dobrý vodič. Světlo zvenčí obarvilo vlasy do mě děna a usadilo se jí v očích.
A tady pozor, tady tu svou zrakovou potíž musím připomenout, protože se v téhle chvíli moje vada proměnila v neobyčejnou přednost. Jestli jste někdy v představách pomysleli na to, čemu se říká švédská trojka, tak tu noc jsem se stal účastníkem, protože dvě Ingrid s vlasama do culíku se milostně smilovaly nad mou samotou a dvě ošetřovatelky mi šeptaly: Šén, bude nám to osudné, Josefe, řekla potom. Ona o tom ví? Zeptal jsem se. Ještě ne, dávám jí dobré prášky na spaní, zašeptala. Takže se to nedoví. Doví, řekla a s pohledem na dveře přiložila prst k puse. Parkety na chodbě devětkrát zanaříkaly a pak se ozvaly panty olofových dveří. Výpověď jsme dostali hned příští den v poledne. To byla neděle. A hned v pondělí ráno nás Gustafsson odvez na nádraží Slognes. Ve vlaku řekla: vždycky, když jsi hrál, věděla jsem, že se nám to stane. Protože když hraješ, posíláš vzkazy a vydáváš zprávy o duši. Ale bála jsem se to udělat. Pak jsem to nechala na tom psovi. Když chytí talíř za letu, udělám to. Takhle jsem si to řekla. To víš, že už to umí? Viděl jsem to z okna, řekl jsem. V letadle jsme si před přistáním propletli prsty a Ingrid řekla: chci, abys věděl, že příčina našeho vyhazovu byla krásná. Na letišti ve Frankfurtu jsme se rozloučili. V poslední chvíli, když se schýbla pro tašku a já už se smířil s tím, že se nezeptá, řekla: kde tě najdu, Josefe, kdybych někdy jela přes Prahu? Jako minule, řekl jsem. A tak při hraní tady ve Slávii občas mrknu od piana napříč té krásné lodi do sektoru kolečko ke stolu 133. Je to pošetilý a asi marný, ale člověku se líp žije, když na něco čeká.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
1: V Šardicích na Hodonínsku chtějí využít vodu ze starých dolů jako další zdroj v době sucha. U sportovního areálu vznikne soustava čistících mokřadů, jezírko a nádrž, do kterých se bude přivádět podzemní voda z poddolovaného území. Po přírodním vyčištění obec využije například na zalévání veřejné zeleně a další užitkové účely.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno s denní teplotou mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravský kraj ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Platilo od konce července kvůli dlouhodobému suchu. S jeho koncem přestávají platit mimořádná omezení, například zákaz rozdělávání otevřeného ohně nebo používání pyrotechniky na rizikových místech.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na Jihomoravě jasno až polojasno, s denní teplotou mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jihcymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
1: Řidiči už znovu projedou Mutěnicemi bez omezení. Oprava hlavního tahu na silnici 380 mezi Hodonínem a Brnem skončila zhruba o měsíc dříve, než se původně čekalo. Práce trvaly asi 3 měsíce a podle smlouvy měly skončit až 26. září. Obec ještě během podzimu plánuje zastřešit autobusové zastávky.
0: Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno s denní teplotou mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýchá.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Příprava chybějící části dálnice D52 z Pohořelic směrem k rakouským hranicím se posunula. Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o stavební povolení pro úsek mezi Pohořelicemi a Novými Mlýny. Ještě během září chce podat žádost také pro část od Nových Mlýnů ke státní hranici.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno s denní teplotou mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
1: V Šardicích na Hodonínsku chtějí využít vodu ze starých dolů jako další zdroj v době sucha. U sportovního areálu vznikne soustava čistících mokřadů, jezírko a nádrž, do kterých se bude přivádět podzemní voda z poddolovaného území. Po přírodním vyčištění obec využije například na zalévání veřejné zeleně a další užitkové účely.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, s denní teplotou mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: nelúbi,
1: máma
0: ľúbi,
1: rád,
0: nelúbi.
1: Nemáma rád, máma rád, nemáma rád.
0: Ľúbi, nelúbi, ľúbi, nelúbi, ľúbi.
1: Máma rád, nemáma rád, máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Jihomoravský kraj ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platilo od konce července kvůli dlouhodobému suchu. S jeho koncem přestávají platit mimořádná omezení, například zákaz rozdělávání otevřeného ohně nebo používání pyrotechniky na rizikových místech.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, s denní teplotou mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.
2: A když bylo před kostelem

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

0: ty můj najmilejší zádaň les.
1: A keď se bude se pát, a ty...

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
1: Řidiči už znovu projedou Mutěnicemi bez omezení. Oprava hlavního tahu na silnici 380 mezi Hodonínem a Brnem skončila zhruba o měsíc dříve, než se původně čekalo. Práce trvaly asi 3 měsíce a podle smlouvy měly skončit až 26. září. Obec ještě během podzimu plánuje zastřešit autobusové zastávky.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno s denní teplotou mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Základní škola Jana Noháče ve Staré Břeclavi přešla od září jako první ve městě na takzvaný finský model školního stravování. Děti už nedostávají hotové porce od kuchařek, ale jídlo si sami nabírají, podobně jako v samoobslužném bufetu. Mohou si vybrat velikost porce, množství přílohy zeleniny a případně si později přidat. Hlavním cílem je omezit plýtvání.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, nejvyšší teplota 29 až 32 stupňů, na jihu kraje ojediněle až 33.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
1: Na hraničním mostu přes Moravu u Hodonína se jezdí jen jedním pruhem. Důvodem jsou hluboké vjeté koleje. Ty se během léta zhoršily natolik, že bylo nutné část silnice uzavřít. Provoz je teď kivadlový, rychlost je omezená na 30 km v hodině. O údržbu a případnou opravu mostu se stará slovenská strana.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, nejvyšší teplota 29 až 32 stupňů, na jihu kraje ojediněle až 33.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Mezi letošními držiteli krajského ocenění Zlatý tahák jsou také zástupci Veselí nad Moravou a Břeclavy. V kategorii institucí uspěla Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, kterou při slavnostním předávání zastupoval ředitel Aleš Smutný. Ocenění získala také Střední zahradnická škola Rajhrad. Mezi jednotlivci pak porota ocenila mimo jiné Čestmíra Krejčího, učitele matematiky a fyziky na gymnáziu Břeclav.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, nejvyšší teplota 29 až 32 stupňů, na jihu kraje ojediněle až 33.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
1: Na silnici 1/52 u Pasohlávek začne v blízké době fungovat nový úsekový radar. Měřit bude poblíž odbočky k Aqualandu Moravia a kempu Merkur, kde teď platí 50. Zařízení bude kontrolovat průměrnou rychlost projíždějících aut. Přesný termín spuštění zatím není znám. Půjde už o druhý úsekový radar na této silnici.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, nejvyšší teplota 29 až 32 stupňů, na jihu kraje ojediněle až 33.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Základní škola Jana Noháče ve Staré Břeclavi přešla od září jako první ve městě na takzvaný finský model školního stravování. Děti už nedostávají hotové porce od kuchařek, ale jídlo si sami nabírají, podobně jako v samoobslužném bufetu. Mohou si vybrat velikost porce, množství přílohy zeleniny a případně si později přidat. Hlavním cílem je omezit plýtvání.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, nejvyšší teplota 29 až 32 stupňů, na jihu kraje ojediněle až 33.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
1: Na hraničním mostu přes Moravu u Hodonína se jezdí jen jedním pruhem. Důvodem jsou hluboké vjeté koleje. Ty se během léta zhoršily natolik, že bylo nutné část silnice uzavřít. Provoz je teď kivadlový, rychlost je omezená na 30 km v hodině. O údržbu a případnou opravu mostu se stará slovenská strana.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, nejvyšší teplota 29 až 32 stupňů, na jihu kraje ojediněle až 33.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, jak kde se ty malušička

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další bábrle. Parchanti mizerný neukázený. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol, si mizerný. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, hudba. buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano. Očišťuje duši. Duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažem lepidlem a připlácneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme dus, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady přehnu. A cholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johanna Sebastiana. Příště si na mě všichni dejte bacha!
2: Jistý Loudal z Raděčic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že Loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemravná, i když to císař pán spotřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka prorokovala. Za dva sloupky důkatu a bez velikých círatů cimbalí a cimbili, i kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbali. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kminku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nestá. A jak se zouval, skulil se na postel a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal jejich svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka teta tvýho otce mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku tetu mýho otce si ani neznal. Jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičeli si mi na ní střelená rézy. No a pak V rakvi se mi viděli, že ne? Byla to ona. 3x mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3x. 3x z lžice usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3x byla vdovou. A 3x mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejka. A to není sen. Ženská, neblázni. 3x zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti 26. Kdáka ti slyše ti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky. Zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal, a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený opec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. 2 sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin: jdu do Prahy pro peníze, přišpendil to spící Loudalové na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Po postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit. Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecký hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla vašnosti. Haha, zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vykslajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel, tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat. Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane.
3: Já teď nemám peníze.
2: Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění.
3: Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bapa, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá, mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal. No pochopitelně jsi to nikdy neviděla, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinýho táty, chacha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle? Zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic.
4: To je podvod! Podvod! Já měl tutovku! Vy zloděj, já měl tutovku! Okradli jste mě!
3: Křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla. Nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal Podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal Podomek.
2: No, tak to si prošetříme,
3: pravil starý zkušený policajt,

0: Kolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste?
1: Co to je?
0: No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí.
1: Já jsem rolník.
0: No jo, no jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku?
1: Mám po ní sny.
0: A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím.
1: Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou
0: a jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli.
1: Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař.
0: No, jen jsem vás vomrch, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo. To vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no, to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty, zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník, on vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra, zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějaký, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklad. No, kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen. Probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro.
1: Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kmínku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory. Husí pás. Vidíš, co si mohla zavinit?
0: No už nebreč.
1: Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovice zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
2: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.

0: nejdivočejší povídky,
1: aneb
2: vzorný spisovník,
0: aneb
3: navedení, kteréže spisovatelem oblíbeným a přehojně čteným se státi, jakož i slávy v zisku sobě samému zjednati, snadno a rychle možno jesti.
0: Pro potřeby lidstva veškerého, léta páně 1922, sepsati se uráčil pan Jiří Hausmann, odborný básník český. Ponaučení prvé, dramatik.
4: Za prvé, oproti zvyklostem začneme žánrem nejméně literárním, neboť výhody spisovnictví dramatického uproti věk literatuře ostatní na bíle dně leží.
5: Za A, tak tě především slávy neporovnatelně větší jménu svému vydobudeš, když tě ono na divadelních cedulích vytištěno a vedle plakátu zápasy futbolové oznamujících veřejně vylepeno bude.
3: Za B, všakým časopisům o díle tvém referovati, a to již následovného dne, povinnost vzejde.
0: Při prvouvedení neboli premiéře obecenstvo recenzí dosud nenapsaných neznalé, každopádně byť i výtvor tvůj blbostí překypoval, tleska ti bude a v hlavní přestávce i před oponu tebe vyvolá.
4: Za druhé, pokud pak se jednotlivých druhů her divadelních dotýče, poznamena ti sluší, jak následuje.
5: Drama cizoložné, 98% soudobé a 99% dřevní tvorby jevištní zabírá. Ke vzdělání jeho potřeby jesti.
3: Za A, tří osob, dvou mužů a jedné ženy.
0: Za B, tabulek logaritmických.
4: Za pomocí tabulek logaritmických vypočteš a sestavíš totiž veškeré možnosti ze vzájemného zamilování a zavraždění osob ad A uvedených vyplývající. Tak například manžel zabije buď jen milence, nebo jen ženu, nebo oba dva, nebo jen sebe, nebo sebe a ženu, anebo zhynou všichni tři a tak dál a tak dál. S kombinací takto získaných vybéřeš nejoriginálnější, to jest takovou, která poměrně nejméně často před tebou zpracována byla. Rozdělíš podle potřeby na tré až patero aktův a kritika o tobě napíše, že řešíš problém cizoložství z nového hlediska.
5: Za B, drama sociální. Teprve v době nejnovější na scénách našich se uhostilo. Za téma ovšem boj dělnictva se zaměstnavatelem.
3: Okořeněný popřípadě i láskou chudého námezdníka k dceři kapitalistově, nebo naopak jeho syna k prosté dělnici.
5: Sloužit musí, sympatie svoje a tím i výsledek zápasu svrchu naznačeného zařídíš podle panující právě konjunktury politické.
0: Drama kolektivní neboli davové se dosud nikomu nepovedlo a proto i ty, o básníče obezřetný, pokoušeti se o ně nechtějíš. Co by varovný příklad takového dramatu kolektivního, následující ukázka posloužíš.
6: Pamětní deska.
7: Obraz ze života o jednom dějství.
3: Osoby. Starosta, pět obecních radních, věšák v rohu vzadu.
0: Místo děje, starobylá zasedací síň, radnice strakato kostelecké.
4: Scéna první a jediná. Schůze obecní rady.
8: Pánové, jako starosta pravím důrazně a s pohledem upřeným na své nové holínky, věnované mi vděčnými občany strakatokosteleckými. Zbývá nám vyřídit poslední bod programu zprávu Komise pro zasazení pamětní desky našemu velikému Karlu Havlíčku Borovskému na obecní kašně. Komise, nemohši se shodnout na vhodném znění nápisu, jímž plaketa má být opatřena, předkládá věc obecní radě k definitivnímu rozhodnutí. Prosím, prvního obecního radu, aby podal k tomuto bodu svůj návrh.
3: Pánové, kdo jen trochu, jako například já, je obeznámen s dílem Havlíčkovým, musí uznat, že tento byl především a v první řadě neobyčejný vlastenec a národovec, o čemž svědčí zvláště jeho památné verše Odpočívej v pokoji, Čech se Němce nebojí. Hlavním cílem jeho politiky byla zajisté jediná, velká, idealistická, sociálně umírněná, všenárodní a v přípustných mezích demokratická strana. Jedním slovem strana, jaká díky Bohu již existuje a nazývá se Strana národně demokratická. Ano, pánové, národně demokratická, neboť že jediná dnes obětavě brání práva našeho uhněteného jazyka. Pánové, my nejsme snad nějací šavinisté, ale tolik můžeme žádat, aby republika, za jejíž samostatnost jsme prolili vlastní krev, byla státem ryze národním a ne nějakým internacionálním teritoriem, kde by nás mohl každý pan Germán na veřejné ulici provokovat hlasitým německým hovorem. Ne, pánové, z našeho státu si žádné Švýcarsko dělat nenecháme.
8: Dávám.
3: Ale nač plýtvat ti slovy, když má pan starosta nové hodinky od vděčných občanů Strakatokostelecký. Zkrátka, přihlíže je k duchu, jimž celé dílo Havlíčkovo je prováto, navrhuji, aby do pamětní desky vyryty byly památné, přiléhavé verše, jež za tím účelem zvláště složil zasloužilý místní básník Prokop Vosáhlo a jež tuto nikoli bez dojetí předkládám. Havlíčku, to slibujeme tobě, že vždy budem pády ve své bdobdě. Ty jsi náš silný jedinec, věrná obec Kostelec.
8: Dávám o návrhu hlasovati. 1, 2, 3, 4. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má druhý obecní rada.
1: Tohle to, pánové, co teď tady povídal pan předřečník, to vůbec není pravda. Že by byl Havlíček býval nějaký národní demograf. Teď to vůbec ani není možný, protože se narodil v Boroví a tam národně demografická strana nemá žádnou organizaci. He, jo, na nás si, panečku, nepřijdete. Ale co je pravda, to je to, že on byl docela jistě republikán českýho venkova. Já toho od něj moc nečet, no jo, kde pak člověk dneska má vzít na to čas, ale onehda si pamatuju, bylo od něj něco ve venkově. Jakože pán uklouzne a sedlák si za něj nohu zláme, nebo tak nějak to bylo. A ono je to s tím sedlákem taky doopravdy pravda. Teď dneska bejt pracovitej rolník, to je vlastně celostátní oběť, jak to onehda stálo ve venkově. To každej trouba nadává, že jsme keťasi, ale jen ať se podívá na tu řípu při tom suchu. A ty brambory jsou samá nať a ta pšenice...
8: Prosím, pana řečníka.
1: To já bych, panečku, taky dovedl jít do města a tam štrajkovat a brát za to ještě podporu.
8: Prosím, pana řečníka, aby se vzhledem k pokročilé hodině a mým novým hodinkám věnovaným vděčnými občany Strakatokosteleckými držel věci.
1: No jo, tak teda k věci. Já zkrátka navrhuju, aby se tam napsalo něco tak jako největšímu oráči české politiky, vděčný venkov, nebo tak něco.
8: Dávám o návrhu hlasovati. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má 3. obecní rada.
0: Jako každá ideologie je i Havlíčkovo dílo nutnou výslednicí hybných sil hospodářského procesu výrobního. Havlíček působil v době, kdy měšťácký liberalismus podryl ekonomickou základnu feudalismu a na jejich troskách stavil nový světový řád kapitalistický. Dnes pak nastává obdobný pochod. Pětileté vraždění komunistického proletariátu, diktované imperialistickým vládám burzovními spekulanty, odkrylo v plné nahotě zkrachovalost moderního kapitalismu. Soudruhové, můžete pochybovat, že by Havlíček nekráčel stejně hrdě v čele revolučních davů, jako kdysi potíral feudálně monarchistickou reakci? Soudruhové, kdyby Havlíček žil, byl by dozajista nejhorlivějším a nejnekompromisnějším komunistou. A proto jeho památku nejlépe uctíme, vyrijeme-li na pamětní desku parolu všeho proletariátu. Ať žije třetí internacionála.
8: Dávám o návrhu hlasovati. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má 4. obecní rada.
3: Drazí přátelé, nevyzpytatelná je vůle páně. On ti zajisté cestu spasitelnou ukáže člověku, ale dopouští zároveň, aby tento s vody ďábelskými zlákán do osidel nepravosti upadl. Nakonec však vždy přeci moudrost boží vítězí a hříšník na pokání se dává, čehož příklad zářivý právě Karel Havlíček Boromejský nám poskytuje. Nakonec i on, ten bezbožník, ten rouhač, ten republikán a buřič, v hodině smrtelné pokorně v lůno církve se navrátil. A věřte, drazí přátelé, kdyby byl jen o krátký čas své úmrtí přežil, obrácení svoje přistoupením k naší straně lidové zajisté by byl korunovat. A proto pouze my po právu naším Havlíčkem jej nazýváme. A jedině o to Boha prosíme, aby celý národ osvítiti a ve znovu nalezené ovce proměniti ráčil. A vnějším symbolem této vroucí naší modlitby budiš nápis na pamětní desce: všechny cesty vedou do Brixenu. Totiž, pardon, do Říma samozřejmě.
8: Dávám návrhu hlasovatí. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má 5. obecní rada.
4: Tohle to všecko, co se tu semlelo, bylo žvanění a blbost. Havlíček nebyl ani buržoust, ani socan, ani křupan, ani flanďák. A když nebyl nic z toho, nemohl být nic jinýho než živnostník. A příslušník samostatné strany živnostenské. A to je vidět taky z toho, že má v Praze na Ferdinandce hodinářský krám. A proto na tu planetu, nebo raketu, nebo jak se tomu nadává, napíšeme: volte stranu živnostenskou. A Šmitec.
8: Dávám návrhu hlasovat. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Pánové, s přihlédnutím k mým novým hodinkám, darovanými vděčnými občany Strakato Kosteleckými. A jelikož žádnému z podaných návrhů nedostalo se potřebné většiny, navrhuji, aby od zřízení pamětní desky byla vůbec upuštěno a obnosu k tomuto cíli povoleného se užilo z poloviny ku zvýšení diet obecní rady při přespolních komisích a z poloviny k dotování fondu pro zušlechtění vepřového dobytka v okrese Strakato Kosteleckém. Pánové, dávám o návrhu hlasovati. Konstatuji, že návrh je přijat aklamací.
0: Opona. Po naučení druhé, básník lyrický.
4: Ku velikosti a proslulosti v oboru veršovnictví lyrického získání nejprve do strany komunistické vstoupiti a tam po určitý čas organizačně se uplatňovati radno bývá. Modernost smýšlení svého o básníče takto prokázav, ve vinárnu odlehlou sobě zajdiš a po 6. čtvrtce požité, notes z kapsy výjima, slova přerozmanitá, kterakž právě v sledu nahodilém na mysl tobě přijdou, v řádky tu jednoslabičné, tu stoslabičné skládej a tak kumštovně dohromady dávej, aby metrům jakési zachováno, přece však banálné pravidelnosti nikterakž dosaženo nebylo. Touto pak metodou básní několik rozkoncovav, nejprve do časopisu, kterého si pohostinného je samotné zašli a otištění jejich trpělivě očekávej. Reví dotčené však i články kritickými obesílej, v nichž to básníky jiné, sobě podobné, do nebe slaviti a chválou pokornou zahrnovati musíš. Neboť vidouce, že díla jejich vyvyšuješ, i oni velebením spisů tvých oplývati budou, takže navzájem sebe samé, za génie vyhlašujíce, všichni záhy výbornosti nesmrtelné a dokonalosti úplné dosáhnete. Avšak rejdy vyznačenými úkol tvůj vyčerpán není, o básníče. Neboť úsilí básnické v minulosti nad obyčej posvátné, v budoucnosti blízké, pak i záchranou veskrze prozaického lidstva býti může, jak následující příběh poučný dosvědčuje.

0: ohrožené lidstvo.
1: Základní myšlenka vynálezu profesora Kysifa byla šíleně odvážná, zdánlivě neuskutečnitelná, ale geniální.
2: Přeměna duševní energie ve hmotu. Ano, pánové, jak prosté. Vychází z poznatku, že rádium má schopnost proměňovat hmotu v energii. Rozhodl jsem se sestrojit přístroj, který by dokázal děj právě opačný. Transformaci energie ve hmotu. Můj přístroj jest dosud tajný. Tolik však už prozradit ti mohu. Stačí vpravit ti do mého aparátu určité kvantum duševní energie, to jest pronést ti do zachycovače několik slov obsahujících co nejvíce duchaplných myšlenek, a za chvíli čiperně vypadávají z aparátu materializované ideje.
1: Již první pokusy geniálního vynálezce vedly k výsledkům neslýchaným. Tak ku příkladu pronesl do přístroje hlubokou pravdu: poznej sebe sama. A v zápětí objevilo se v nádrži několik karátů ryzího zlata. I nejprostší matematické poučky vydali několik gramů čirého křišťálu.
2: Naproti tomu ovšem věty s poctivostí nejdál dojdeš, nebo kdo se povyšuje, bude ponížen, zůstali zcela bez účinku.
1: Navzdory drobným neúspěchům rozhodl se tento velký dobrodinec osvobodit lidstvo od pracného dobývání denního chleba a přivést je do stavu rajské blaženosti. Usmyslil si zkrátka vyráběti svou geniální metodou ve velkém umělé potraviny.
2: Po dlouhých pokusech došel jsem k poznatku, že v hodnotnou stravu nejsnáze se mění právě takzvaná strava duševní, tedy umění básnické a literatura vůbec. Tak například přečtením úsečných strof Dykových získal jsem chutnou sekanou pečení. Z Vergilových zpěvů pastýřských čerstvé mléko a máslo, z milostných dopisů Kýcových umělý med, ze spisů Hajse pomlčka Týneckého sacharin sladivosti 440-násobné. Milostné romány hodily se znamenitě k výrobě párků nejjemnější jakosti a tak dále a tak podobně. Přičemž nezastírám ani, že některé suroviny zklamaly mé očekávání, tak například z mnohých revolučních veršů získal jsem místo krve pouhou držťkovou polévku.
1: Tak lidstvo vstoupilo do kýženého zlatého věku. Zvláště když praktického uskutečňování myšlenek profesora Kysifa ujal se tvárník Mr. W. Crawford, jenž založil trust Alma.
3: Vážení akcionáři, naše nadnárodní společnost ovládla již dnes, pouhý rok po svém založení, veškerý světový trh s potravinami. Minimální výrobní náklady dovolují nám totiž prodávat i za ceny, které rázem ubyly všechnu konkurenci a umožnili například i státnímu zaměstnanci téměř každodenně poobědvati. Zdá se, že práce se stala zcela zbytečnou.
1: Bohužel to se jen zdálo, neboť ukázalo se záhy, že energie, koncentrovaná v literárních dílech, není nevyčerpatelná. Například Husy a slepice z českých spisovatelek vůčihledně hubly a Schnitzlerova vepřová podobala se spíše útlému hlouběti. Za 10 let pak ocitl se Alma Trust v nebezpečí úpadku, neboť celá světová zásoba staré literatury byla skorem vyčerpána a nová díla se nerodila, poněvadž v době všeobecné hojnosti nikomu ani na mysl nepřišlo zabývat se podobnými hračičkami.
3: Vážení akcionáři, tuto krizi hravě jsem zvládl založením UOBB, totiž Ústřední odborové organizace bývalých básníků. A uzavřel jsem s ní kolektivní smlouvu, v níž se tato zavázala dodávat ti naší almě denně 5 000 sonetů k účelům průmyslovým.
1: Honoráře ovšem dostoupili výše závratné a mezi poety, nyní vlastně potravinovými diktátory celého okršku zemského, rozmohla se lichva a keťaství nikdy nevídané. Za básně jako dívka sedí, z okna hledí, čeká z večera svého frajera, placeno 6 000 až 8 000 dolarů ve zlatě. Lirikové spichli a stučněli, členové 9 silů vystupovali hromadně z komunistické strany a přecházeli ke konzervativním velkostatkářům. Host tištěn již jen na 500-dolarových bankovkách.
3: Vážení akcionáři, situaci máme plně pod kontrolou, ale je katastrofální. Literáti z UOOBB totiž kvantitativně plně dostali kolektivní smlouvě, ale kvalita dodávaného lirického zboží každý den klesá a z většiny jejich opusů nelze dobýt než čirou, vší chuti prostou vodu.
1: Ba i pokusy věnovat se k odvrácení hladomoru opět primitivnímu zemědělství selhaly, jelikož dlouho zanedbávaná půda zarostla bílým a pozbyla schopnosti plodit.
3: Vážení akcionáři, jakkoliv se obecná zkáza jeví neodvratnou, já, generální ředitel Almy, znám samozřejmě řešení. S okamžitou platností propouštím veškerý básnický personál, zavírám veškeré naše továrny a přístroje na přeměnu duchovna na potraviny předělávám na obyčejné přístroje na výrobu umělého hnojiva.
1: Přes protesty skoprnělých akcionářů prosadil geniální Crawford svou a záhadný jeho plán byl korunován pilným úspěchem. Literáti, jejichž počet vzhledem k ohromné výnosnosti tohoto povolání dosáhl enormní výše, uvyklí změkčilému životu a neschopní znášeti sebe menší újmy, houfně hynuli zoufalstvím, hladem i sebevraždami. Ve 3 týdnech nebylo na světě básníka.
3: Vážení akcionáři, a teď přichází nová epocha pro naši epochální Almu. Zřídí v 1000 provozoven sběrných surovin, dávám sebrati všechny kosti mrtvých poetů a za několik dní budou chrlit naše továrny miliády pytlů vytěženého z nich umělého hnojiva, jimž bude skypřená neplodnou sestavší půda a výživa lidstva bude zabezpečena opět normálním způsobem. Přesto však naše revoluční počínání, tato negace nebyla zbytečnou, neboť jsme prokázali lidstvu další službu. Jednou provždy jsme je zbavili všech básníků.

0: vše. Hodláš-li však štěstí dokonalého dosíci, vůbec ničeho nepiš, ale nóbrž spekulacím valutovým raději se oddej, abys bez práce živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
1: Jakož pak i nám.
0: Jakož pak i nám.
2: Jakož pak

0: Betlémské světlo. Kouknu ven a ono sněží. Nechám práce a s kladívkem v ruce a s hřebíkem v puse jdu k oknu naší chráněné dílny. Přitisknu čelo na studené sklo a dívám se na to jako blázen, protože jsem za rok úplně zapomněl, jaká je to podívaná ten první sníh. Všechno je samá špína, dvůr s kůlnama je od nás vydupaný, jak tam o přestávkách blbneme s míčem, nebo čáru tam taky hrajeme, a do toho ten sníh. Ale jako tak pozoruju, vím, že vlastně nepadá. Těm velkým slepeným vločkám se do toho marastu nechce, protože vidí, co se stalo s těma, co dopadli. Bylo po nich. A tak to padání všelijak zdržujou, krouží, jako ty bílé baletky, co dělali v televizi Labutě. Něco je zvedá zase nahoru, sláva, ještě neumřeme, a teprve, když už nemůžou, padnou na zem a už nejsou. To musím vyprávět tátovi. On řekne, ty máš, člověče, dobrý postřehy, kdo by to do tebe řekl? Mám rád, když mě táta chválí. To jsem šťastný jako blecha. Ale teď vidím, že na střeše kůlny už zůstávají vločky naživu. Tak budeme mít bílé Vánoce. Táta říká, že bílé Vánoce jsou ty pravé. Já už na Ježíška nevěřím. Věřil jsem do 15 let, protože jsem retardovaný. A my to máme všechno spožděné. Ježíšek není, Petře, řekl mi táta loni, ale Ježíš, to si pamatuj, ten je. Kdyby nebylo Ježíše, tak by naše utrpení bylo ještě větší. Táta říká, že nebýt Ježíše, on s mámou by ten kříž neunesli. Tak jsem si zapamatoval, že Ježíšek není a Ježíš je. Mám tátu rád, ale zlobím ho. Hlavně tím, že moc mluvím a ptám se pořád dokola. Kdybych mlčel, udělal bych líp. Já chci, ale nejde mi to. Petře, nekoukej do blba a pracuj, volá na mě náš mistr. A tak se musím vrátit od okna k Punku. My vyrábíme budky pro ptáky a taky krmítka. Budky už umím, ale krmítka to je věda. Hlavně střížka. Z budek mám jedničku a z krmítek trojku. Ale to jste neviděli, krmítko, co vyrobil Jindra. Mistr Bořek, Jindro, viděl jsi mrazíka? Viděl. Tohle není krmítko, ale chaloupka na muří nožce. Ptáci se toho leknou, ale pro tu hnusnou babiznu by to bylo ideální bydlení. Celá naše chráněná dílna se tomu smála. Tomík přitom radostí mlátil kladívkem do svěráku, až lítaly jiskry. A Kája, který je ještě retardovanější než já, pořád opakoval, pro hnusnou babiznu na muří nožce. Jindra se nejdřív nesmál a vypadalo to, že se rozbrečí, ale pak se taky začal smát a byl rád, že nás svým krbítkem tak rozveselil. Nevím, kam náš mistr na ty vtipy chodí. Nám se to tak líbí, že ho kolikrát prosíme, ať to řekne ještě jednou, ale mistr říká, že opakovaný vtip už není vtip. Teď stojí u okna a taky pozoruje sníh. Chlapci, budky necháme na jaro, povídá zády k nám. Sníh ukryje ptactvu veškerou potravu a jestli bude o něco enormní zájem, budou to krmítka, lidi nám utrhají ruce. Kája chtěl vědět, proč přijdeme o ruce, ale mistr mu sebral nařezané díly na budku, dal mu na punk nákres krmítka a řekl mlč a kladivo drž na konci, nebo ti ty ruce urazím sám. Že se kladivo drží na konci, to vím dávno. Mistr říká, to je prostě zásada, chlapci. Jak vidím někoho, kdo nedrží kladívko na konci, tak vím, že to je řemeslník na baterky. Až budeme vyrábět baterky, tak si ho držte takhle blbě jako Kája. A to je taky vtip s těma baterkama, jenže Kája tomu nerozumí a myslí si, že jednou naše dílna bude vyrábět baterky. Stloukám krmítko a držím kladívko na konci, aby to mistr viděl. Táta na mě čeká venku. Na hlavě má svou praktickou kšeltovku a v ruce ošoupanou aktovku. Kšeltovka je praktická proto, že má chránítka na uši a ty chránítka jsou vevnitř a v zimě se vyklopí. Teď je má táta vyklopené, protože nastala zima. Chtěl bych taky praktickou čepici, povídám. A táta na to. Nejdřív se pozdravíme, Petře. Ahoj, táto, řeknu. Nazdar, Petře, řekne táta a políbí mě. Chtěl bych taky praktickou čepici, řeknu. Nejdřív zajdeme k panu doktorovi. Objednal jsem tě. Vezme mě táta za ruku, protože musíme přejít ulici a já bych mohl zase splašeně vletět před nějaké auto a to by bylo troubení a řidiči by se plácali do čela, co jsem to za blba. Pan doktor Mincíř mě oběma rukama vezme za ramena a řekne, že rostu jako z vody. Ano, řeknu já. Bereš ty prášky? Beru. Jsem u pana doktora Mincíře tak blízko, že slyším, jak mu píská v nose, ze které lezou ven černé chlupy. Máš svaly jako Herkules, řekne a rukama mi je osahává. Je vidět, že pracuješ. Pane doktore, vám smrdí z pusy, řeknu na to já. A to jsem asi neměl. Petře, okřikne mě táta. Ale pan doktor se usměje, couvne a řekne, nechte ho, asi je to pravda. Ano, je to pravda, lhát se nemá, řeknu já. No vidíte, to je ono, řekne táta. Takové věci on lidem říká na potkání. On prostě neví, co se sluší a co se nesluší. To patří k diagnoze. Jak je to s pomočováním, ptá se doktor. Moč už udrží, odpoví táta, a je to pravda. Když pan doktor psal něco do počítače, chtěl se mu vyprávět o tom sněhu, jak se mu nechtělo na zem, aby věděl, jaké mám postřehy, ale táta řekl, že pan doktor nemá čas a že si to povíme venku. Venku jsem znovu řekl, že bych chtěl tu praktickou čepici. Táta vzdychl a podíval se do peněženky, jestli má na čepici peníze, a šli jsme. Ale v obchodě praktickou čepici, jako má táta, neměli. Taková už se prý nevyrábí. Rozbrečel jsem se. Takovej velkej a bude plakat, řekla prodavačka a chtěla mi narazit na hlavu jinou, jenže já mám velkou hlavu. Tak jsme zkoušeli další čepice, všechny mi byly malé a tak mi nakonec táta koupil kulicha, který šel přetáhnout přes uši. Hned jsem si ho nechal na hlavě, protože se mi v zrcadle líbil. Vypadal jsem v něm jako sportovec. V autobuse mě táta vždycky nechala sedět u okna, abych mohl pozorovat krajinu. Krajina jsou různé továrny, ohrady a sklady. Chtěl bych omyl, řekl jsem. Jaký omyl? Podivil se táta. Všichni mají omyl a telefonujou si. Vidíš, jak zase mluvíš. Říkáš omyl a myslíš mobil. Mluv pořádně, řekl táta, poněvadž některý slova ze mě lezou zkažený. Jindra ho má, Radek ho má, počítám na prstech. Jindrův otec prodává auta, tak si to může dovolit. My na to nemáme. My máme na pevnou linku, řekne táta. Pevná linka je doma, řeknu. Ano, pevnou linku máš doma a můžeš si zavolat. Někomu, kdo má taky pevnou linku, protože když voláš z pevné linky na mobil, tak je to mnohem dražší, to doufám víš. To vím, no. Z mobilu bych volal na mobil, jenomže ho nemám, řeknu. A komu ty potřebuješ volat, prosím tě, řekne on. Jindrovi nebo Radkovi, těm nepotřebuješ volat, vidíš se s nima v dílně každý den. Co bys jsi s nima povídal, zbytečnosti akorát? Jak se mají, co dělají? No, to jsou právě ty zbytečnosti, řekne táta. Tetě Květě bych zavolal. Teta Květa odhlásila pevnou linku, přestože jsem jí říkal, ať to nedělá. Udělala to a od té doby jsem s ní nemluvil, protože takový volání si nemůžu dovolit z mýho platu. Můj táta je hlavní skladník v továrně na perník a modlí se, aby o to místo nepřišel. Říká, že až začnou dělat perník Číňani, bude tak levnej, že naši továrnu zavřou. V tom případě budou všichni zaměstnanci na mydlení a můžou se jít akorát klouzat. V okně autobusu už nejsou továrny, ohrady a sklady, ale bílá pole a zasněžené lesíky. Napadá mě, že dneska by se to namydleným zaměstnancům na sněhu pěkně klouzalo. Připadá mi to jako dobrý postřeh a chci to říci tátovi, ale on mě předběhne. Z pevného telefonu můžeš volat tetě Libuši a nezavoláš jí, jak je rok dlouhej. Protože teta Libuše je stará krůta, řeknu a táta na to. No, to se ti taky povedlo, že jsi to řekl. Ty jsi to o ní říkal. Ano, ale to neznamená, když já doma, rozumíš, doma mezi námi řeknu, že teta Libuše je stará kruta, že ty jí to při první příležitosti řekneš do očí. Jako malý dítě se chováš. To je stejný jako dneska u toho pana doktora, to ses taky vyznamenal. A zavři pusu, dýchej nosem. Zlobí se táta a myslí si jistě, že zapomenu na mobil a dám mu pokoj. A to je ale vedle, jak ta jedle. Táta často říká, si vedle, jak ta jedle. Tetě Květě bych zavolal, řeknu. Jednou bys jí zavolal a dost, já tě znám, řekne táta. Chci mu říct, že mobil stojí jenom korunu, ale táta se na mě přísně podívá, pak koukne oknem ven a potom zase na mě. A mě konečně trkne, co se stalo. Jedeme kolem kostela a já se zapomněl pokřižovat. Křižování se dělá tak, že jako chcete vzít do prstu špetku soli, ale místo toho si sáhnete na čelo, na prsa, na levý rameno a pak na pravý rameno. Když jsme se oba pokřižovali, řekl jsem, stojí jenom korunu, Jindra má omyl za korunu. Zase říkáš omyl místo mobil. Mluv pořádně. Když chceš, tak mluvíš dobře. Za korunu. To ty nepochopíš, jak to ty společnosti mobilní dělají. Když si draze zaplatíš všechny ty jejich služby, tak ti k tomu ten mobil dají za korunu, protože se jim to vyplatí. Jindra ho má za korunu, říkal to. Ale kolik jim jeho otec dal celkem, to už ti neřek. Korunu, opakuju, a už se mi chce zase brečet. To je marná řeč s tebou. Když něco nemůžeš pochopit, tak mi musíš věřit. My nemáme na rozhazování a není v dohlednu, že to bude lepší. Já můžu mluvit o štěstí, že mám práci, ale na rozhazování nemám. To mi věř, elektrika, nájem, maminka teď bude na podpoře, než se něco vyskytne a ty do toho otravuješ s mobilem. Všichni mají omyl, řekl jsem a táta už neřekl nic, jen sepnul ruce, jako když se před jídlem modlí a díval se na strop autobusu. Já tátu zlobím, ale mám ho rád, ale maminku mám ještě radši. Maminka je jako teplá osuška. Když se koupu ve vaně, maminka dohlíží, abych si všechno pořádně umyl a pak vezme z ústředního topení zahřátou osušku, která se jmenuje froté, a když si stoupnu, tu teplou osuškou mě celého obalí a rukama mě tak jako muchluje do sucha a to je nejlepší, co jsem ve svém životě poznal. Je to ještě lepší, než když mě mistr poplácá po zádech a řekne, dobře to děláš, Petře. Ona pracovala na poště, ale poštu u nás zrušili. Když jsme spolu sami doma, maminka poslouchá na stanici Vltava smutnou hudbu a peče štrůdl s ořechama a jabkama, což je moje pochoutka. Já se těším, až bude hotový a nakukuju sklem do trouby a jak jsem netrpělivý, tak se všema prstama drbu ve vlasech jako nějaký opičák a z toho maminka pozná, že mě bolí hlava. Posadí se na pohovku, které říkáme harfa, protože dělá takové zvuky a řekne, pojď sem, Peťulko. A já se stulím, jako když jsem byl malý. A ona má mou hlavu na klíně a rukama, co voní těstem na štrudl, mě tak šikovně hladí za ušima, že se ta bolest zmenšuje, přestává a přestává, až přestane úplně. A maminka říká, tak vidíš. Tak to vidíš. Jenom nevím, proč má tak smutný hlas, když mě je tak dobře. Asi z té smutné hudby na stanici Vltava. O Vánocích jsou u nás slyšet samý koledy. Narodil se, nesem vám noviny, strýc, aby spál. Slyšte pastuškové, tu umím, ale nemám na zpívání sluch. Tata prý pro nás letos chystá velké překvapení. Byl kvůli tomu někde pryč a celý vymrznul a tak si napustil do vany horkou vodu, aby rozmrznul. Maminka šla nakrmit králíky. Přijdu do kuchyně a vidím, že na stole nechali hořet svíčku. Hned mě napadlo, co mi táta říkal. Peťo, to ti kladu na srdce. Svíčka je otevřené světlo a nesmí hořet bez dozoru. O toho vzniká nejvíc požáru a tak jsem tu svíčku sfoukl. Když se maminka vrátila od králíků a viděla, že svíčka nehoří a knot vypouští ke stropu jenom takový čmoudík, úplně se lekla. Peťo, snad to nesvouk, zašeptala s vyvalenýma očima. Svouk, řekl jsem a hned jsem věděl, že jsem provedl zločin. Sirky, honem sirky, sáhla maminka do šuplíku a svíčku zapálila. Z koupelny se ozývalo šplouchání, jak táta vylezal z vany. Maminka dala sirky zpátky do šuplíku a uhladila ubrus. A pak jsme slyšeli, jak si táta zpívá Pospěšme k Betlému. Pojď sem, sedni si, řekla maminka takovým vystrašeným hlasem a já se posadil vedle ní na harfu. Petře, teď dobře poslouchej. Ty mi musíš slíbit, Petře. Ty mi musíš slíbit, že tátovi neřekneš, že jsi tu svíčku sfouknul, rozumíš mi? To bys mu moc ublížil, rozumíš mi? Ano, řekl jsem, ale nerozuměl jsem tomu vůbec. Jenom jsem věděl, že jsem udělal nějakou strašnou věc. Ta svíčka tady pořád hořela. Ty jsi ji nesfouk. Sfouk, řekl jsem tiše. Nesfouk, zmáčkla mi maminka ruku, až to zabolelo. A to už náš táta vyšel z koupelny. Mokré vlasy měl učesané na pěšinku a bylo jich míň, než když byly suché. Měl sváteční košily a červenou vestu, kterou mu upletla maminka a celý voněl. Usmál se na nás a řekl, pojďte ke stolu. Tak jsme s maminkou vstali, harfa zahrála svou písničku a my se posadili proti tátovi. Táta sepnul ruce a řekl, dobře poslouchej, Péťo, něco ti povím. Ten plamen, který vidíš před sebou, to není ledajaký plamen, to je betlémské světlo. V Betlémě, a to ty dobře víš, se narodil Ježíšek, řekl jsem. Ano. A v tom městě Betlémě hoří ten samý oheň, co my máme tady na našem svátečním stole. Protože tam věřící lidé od toho svatého ohně připálili lampu a letecky, rozumíš, letadlem ji převezli do Vídně. A ve Vídni na ní čekali naši skauti. Křesťanští chlapci, aby si zase oni mohli od té lampy z Betléma zapálit svou lampu a vlakem tu hořící lampu přivést k nám. A na každém nádraží, kde vlak zastavil, čekali další skauti se svými lampičkami a když si připálili, předávali ten oheň lidem na nástupišti a ti si ho přenesli do svých domovů. A na našem nádraží jsem dneska čekal já s olejovou lampičkou. Bylo nás tam hodně věřících, to bys nevěřil. A když jsme se rozcházeli, vypadali jsme jako ti broučci z té knížky, co jsem ti četl. Jako ti broučci s lucerničkami jsme byli, akorát křidílka jsme neměli. Když jsem se dostal domů, olej v té lampičce už skoro docházel. Představ si to, kdyby došel. Ale nedošel. A tak jsem ještě stihl od ní zapálit tuhle naší svíčku. Táta dal na svíčku ruku, aby se od toho plamínku, který maminka našima sirkama zapálila, ohřál a mě začalo píchat za ušima, což mám vždycky, když potřebuju říct nějakou pravdu. Jakože teta Libuše je stará krůta a jiné pravdy. A tak jsem se nadechl a řekl, ale táto, tu svíčku. Přitom mi maminka pod stolem zmáčkala ruku tak, že jsem zakňučel bolestí a řekla, ano, Péťo, tu svíčku nemá každý, protože každý nemá takového tatínka, který by v mrazu čekal na nádraží, aby přinesl domů světlo až z Betléma. Pomodleme se, řekl tatínek. A když jsme po něm opakovali to modlení, maminka se na mě dívala mokrýma očima a pokyvovala hlavou, jako by říkala, tak vidíš, tak to vidíš. A mě přestalo píchat za ušima, i když jsem tu pravdu v sobě zadržel. To teda nevím, jak jsem to dokázal.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. My jsme v minulé sezóně dělali to, že jsme vyzývali obecenstvo, ať se ptají, a museli jsme s tím přestat. Protože já jsem vždycky vyzval, ptejte se, cokoliv vás napadne, jenom zvedněte ruku. Ono, jak se mají ptát, když oni nepustí ke slovu?
2: Já bych hrozně rád, aby dnešní večer byl takovou besedou, tak aby jsme si povídali, co je nového, co doma, co vaši, jak se máte.
3: Ano, na jiný téma. Půjdem na kameňáky. Povídej, vůbec jak vznikne ten nápad?
2: To byla úplná náhoda. Marodil jsem, ležel jsem v posteli a já jsem hrozně špatný pacient. Já nevytočím se potit, já furt jedna noha tam, druhá tam, lítám po bytě. Vzpomněl jsem si na něco, hledal jsem nějakou adresu ve starém diáři, byla to účtenka z hospody, na které jsem měl ale poznamenáno asi 5 nebo 6 anekdot, které jsme si kdysi při víně v družném hovoru s kolegy vyprávěli. Tak jsem to také sebral, koukal na to, říkal jsem, tohle je bezvadný vtip, ten taky. Ježíš, tenhle ten bych mohl použít ve filmu, tenhle ten taky, ten taky. Teď já bych mohl všechny použít ve filmu. Teď já bych mohl udělat celý film postavený na vtipech. Nápad, vlezl jsem do postele, dal jsem blok tušku, psal jsem si všechny vtipy, na které jsem si vzpomněl, obvolal jsem všechny svoje známé, které mě posílají svoje oblíbené vtipy, zavolal jsem do nakladatelství Trnky Brnky, mě poslali nějaké svoje starší výtisky, zkrátka vzniknul Kameňák jedna vyloženě na bázi anekdot. Návštěvnost nebo úspěch toho filmu byl veliký a páni producenti mě donutili, abych točil pokračování. Protože jsem dostal spoustu dopisů od lidí, ve kterých mě posílají svoje oblíbené vtipy a anekdoty nebo veselé příhody ze svého života, veselé příhody ze života sousedů a tak dále. Takže já vám můžu říct, že nakonec se to sešlo a já mám na půdě na chalupě asi na 60 tisíc dopisů. Tam je asi 30 beden od banánů plný dopisů. To není vůbec možný přečíst, samozřejmě to je nadlidský úkon. My to máme na půdě jako tepelnou izolaci. Nikdo tam má seno, nikdo tam má slámu. My tam máme dopisy a čas od času nějaký ty dopisy vezmu a čtu, třeba když je blbý počasí, mamce to vyprávím a řeknu, mami, tohle je bezvadný vtip. A třeba nějaký košilatý, rozumíte, matka, opovaď se ho dá do filmu. Ukaž, já to hodinu kameny, to jsem, jo. Takže vám můžu říct, že opravdu je to velice těžký, protože moje maminka, když viděla Kameňák 2 nakonec, no, tak teda jako chválu jsem nesklidil, mám můžu říct.
3: No a když byla premiéra, lidi vstali, tleskali, z nich dostal kytku, klanil se jako medvěd. A když si ty lidi sedli po těch ovacích, tak v první řadě stala paní, to byla paní Trošková, a pronesla památnou větu, doufám, Zdeňku, že po třetí už takovouhle sprosťárnu nenatočíš. A ty si na to odpověděl. Co?
2: Ano, maminko, maminka čerka. Tady máš pohádky Boženy Němcový. Ty toč. Mám já potom poslouchat tamhle od Jiřky Nováku nebo od Stary Kotroušový, že ti nechám točit takový zprosťárny u nás. Takže já jsem říkal, dobře, mama, ano. Jenže druhý díl měl u diváku ještě větší úspěch a páni producenti tlačili, aby do třetice všeho dobrého a zlého udělal Kameňák číslo 3. Helena Růžičková, když jsme začali točit první díl, tak ho vyvěštila, bych řekl, nebo vypočítala. Řekla, že budou 3, já jsem, že se zbláznila, vyjde to, pravdu měla, jako vždycky ostatně. Já jsem říkal, páni producenti, musíte se dovolit, mamá. A páni producenti napsali dopis, vážená milá paní Trošková, obracíme se na vás s prosbou, jestli by se byla tak moc hodná a dovolila svému synu Zdeňkovi Troškovi natočit Kameňák číslo 3. A maminka to nepodepsala. A já točil přes zákaz pod hrozbou, že budu vyděděn. Vzniknul Kameňák číslo 3 přece jenom, protože opravdu těch fórů, co jsme dostali, bylo čím dál tím víc a víc. Těžká práce to byla, nemyslete si, že číst anekdoty je něco veselého. To je úmorná práce. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Hned vám řeknu proč. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani potně. Na to, že abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byli vtipy zase tak blbí, že s nima náš táta zatápil v kotli. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě, plete svetr, okolo letí autobus, no tak jako to. Na té třetí hromádce jsou vtipy takovýho rázu, že teda jako nevíte, jestli je vůbec můžete použít, abyste nebyli napadený nějakou takovou společností, která třeba tady hájí právo zde žijících menšin.
3: Třeba Romů.
2: třeba Romů, Vietnamců, gejů, já nevím, Židů, prostě všecko možný tam je na té třetí hromadě. A na té čtvrté hromadě to jsou ty vtipy, které můžete použít. Dostávám pořád. Před 14 dny jsem dostal moc hezký vtípek od dívky, školačky, tam mohla chodit tak do třetí nebo do čtvrtý třídy podle písma, to byly takovýhle písma na velikánský. Poslala mě dva vtipy roztomilý. Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle. A říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano, holčičko, mám tady miminko. A máš ho ráda? To víš, že ho mám ráda. Moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A maminka říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká, říká, co tu chceš?

0: ten nejslušnější z té první hromádky. Na patologii pitvá patolog pana Nováka. Pitvá a to jenom koukne, řekne, hergot, ale ten Novák má velkýho pindoura, to já musím vzít ukázat domů manželce, tohleto. Tak ho uřízne, dá ho do igeliťáku, přijde domů, položí také na stůl, říká, Věruško, pojď se na něco podívat. A Věruška před kuchyní říká, co je? No nekecej, Novák je po smrti, jo. No, tak vidíte, to taky nejde natočit takovýhle vtip. Takže to jsou opravdu fóry. Kolikrát se smějeme, můžu vám říct, ve třetím díle Kameňáku mě hrála velice silná, ta početná romská rodina. Dělal jsem konkurs v Rokycanech, tady u Plzně. A můžu vám říct, že jich přišlo asi 120. A nejhůř oblečený jsem tam byl já. Já přišel ve vietnamkách, v kratěsech a v triku. Oni přišli všichni jak na svatbu. Načesaný, namydlený, nastrojený, opravdu teda klobouk dolů. A všichni, a to je důležitý, všichni, kteří byli před kamerou, byli naprosto skvělí herecky. Opravdu. A potom dozvá ten Kameňák, co už viděl, tak mi dá za pravdu, že ta rodina tam fungovala bezvadně a byli úžasní a mám z nich velikánskou radost. Opravdu musím říct, že mnohý český herec a herka by se od nich mohli učit.
1: Ježí Zdenku, teď jsi mě připomněl, on nám přece ten jejich šéf vyprávěl nádherný for přece o Romech.
0: No, a ten byl krásný a ten taky nejde použít. Počkejte, kdo to bylo. Jo, potká Dežo Joža a říká mu, ty Jožo, ty mě řekni, ty jsi tmavý, já jsem tmavý. Ty máš tmavou ženu doma, já mám tmavou ženu doma. Ty máš tmavé dítě a já mám bílé. Jak je to možné? A Jožo na něj kouká a říká, ty Dežo, ty mě pověz, máš taky takhle dlouhý péro jako já? On říká, no tož to mám. A i takto tlustý? No tak tož to nemám. No tak vidíš, vole, jde ti tam světlo. Bába Kropáčková, paní Vejvodová. Určitě si pamatujete, to je ta 80-letá babka, která za pomoci modrého pramene znásilňovala muže v Kameňákově. Můžu vám říct, že opravdu, to mě sám pán Bůh poslal do cesty tuto paní, šel jsem na metro, zastavil mě jakýsi pán a ptal se mě na jakousi ulici. Já mu to vysvětluju, kudy kam, a z metra vystupovala právě paní Vejvodová, poznala mě po hlase a říká, je, pan režisér, je, pan režisér, podepište se mi, mě se už podepsal i Rafael Kubelík v 46. A než našla vůbec té kabele kus papíru a tušku, což trvalo takových 5-6 minut, tak mě za tu chvilku stačila říct skoro celý životopis. A já tak na ní koukal a říkal jsem si, no to je úžasná paní tohleto, to já bych potřeboval do filmu na tu roli, neboť jsem mi do té doby ještě neměl obsazenou. A já říkal, paní, vy se mi líbíte. A ona udělala, ale jděte vy. A já se, ne jako, že bych se vás dal do filmu. A ona říká, a ne, to není možné, paní, je to možný. Opravdu, já říkal, opravdu. Čestný slovo, já panu, čestný slovo. No tohleto, až já řeknu u nás bábám v domově důchodu, tak se tam posadám, A bylo to. To bylo koncem března a začátkem srpna, nebo kdy to točili, produkce přivezla paní Vejvodovou do Týna nad Vltavou, kde jsme natáčeli. Ubytovali jsme ji na hotelu a já jí říkám, paní Vejvodová, mezi 7 a 8 hodinou večer se tady sejdeme v jídelně a já vám zároveň řeknu, co zítra budeme natáčet. 7:30, 8:30, 9:30. Paní Vejvodová nikde. 9 na pokoji nebyla, nikde nebyla, v hospodě nebyla. Ježíš Maria, kam se ztratila? 9:30, 9:45 hledáme okolo hotelu. Všude, jestli chudák tam nikde nepadla, neklopítla. Voláme, nikde nic, 10:30, 10:30, už chodíme okolo řeky, tam teče Vltava. Jestli náhodou tam někde se nezamotala, už já neplave Orlíku tam, jo. Nahoře takový temnej háj, kdo to tam zná z vás, teda v tom Týně nad Vltavou. Jeba tam leží v oboře nožičky nahoře. No, vy se smějete, mladá paní, bude byli kasárna, jako jo. Hledáme, byl 11:45. My říkáme, musíme zavolat policii, to není možný tohleto. A najednou proti nám jdou takový rozjařený chlapci a říkal jeden, ty vole, ale ta bába, ta byla hustá. Já jsem zpozorněl. Říkal jsem, mladenci, jaká bába, jaká hustá. Tam na diskotéce je taková bába na baru, ale ta je

0: Vělá teda, ta tam řádí jak tajfun. My jsme vešli na diskotéku, paní Vejvodová seděla na barové židličce, tady měla bílý víno, cigaretu v ruce, tady měla vodku Puškin. Vedle ní na tom baru leželi takhle. Tři úplně ožralí vojáci, ona je zlikvidovala. Oni nestačili a mi říká, šéfe, podívejte se, to vojsko dneska hovno vydrží, s nima žádnou válku nevyhrajeme. Já říkám, paní Vejvodová, kde jste? Tady. Já pak, kde jste měla být mezi 7 a 8 hodinou? Tady. Zapomněla samozřejmě na to. Tam se jí líbilo, já pak, víte, tak jdem spát. Ne, jestli chceš spát, tak mi se tady líbí. Až 16:30 ji doprovodili mládenci domů. A v 7 hodin už seděla v maskérně a už jako zase cigaretu a kafíčko. Jo. Normálně babka Temelínka, vám řeknu, jo. Já vůbec nevím, čím se dopuje, protože tam měla takový energie. Ona okamžitě věděla, kdo na jakém pokoji a s kým bydlí. Kdo v kolik hodin od koho šel. Ale aby si zapamatovala 2 věty ze scénáře, ani omylem. Ani omylem.
1: Já se ještě musím vrátit tvojí matce. Vůbec bylo zajímavé, jak se tam zjevila, že jo?
0: Mí rodiče vůbec nejezdí na natáčení filmu. Byli jednou, když jsme točili Princeznu Zemlejna, to bylo tam přes kopec, tak se přijeli podívat na natáčení, jednou neděli odpoledne, jinak nejezdí. A najednou představte si, moje mama, která byla zásadně proti tomu, abych točil tyto sprostý filmy, tak se najednou zjevila na natáčení v den a ve chvíli, kdy jsem točil ten nejsprostší záběr. Moje maminka tam stála a my jsme točili před tím bordelem, tam tu scénu, kdo z vás viděl, jak ten sexuální loudil, ten husky, tam na tu tabuli, kde bylo napsáno nabídka dne, kresl ten velký kosoštverec. Moje maminka se tvářila, jakože té geometrii vůbec nerozumí. Ale doma, co jsem si potom teda vytrpěl. No jak se to stalo? Moje dobrá známa paní Věruška s maminkou, s Týna nad Vltavou, Mašku, mě chtěli udělat radost a překvapení, domluvili se s mamá, dojeli pro ní autem, v neděli přivezli do Tejna, šli na mši do kostela a po mši i s panem farářem se vydali na Horní náměstí, kde Zdeneček hezky filmoval. Já říkám, no to snad není pravda, tohle to si nevymyslíte vůbec, no.
1: Je to konečná série?
0: Já si myslím, že jo, že do třetí ze všeho dobrého, hodlého, i když mě pořád lidi zastavují, jak je pane troška pokračujte v tom, ať se máme čemu smát. Tudy mě jedna paní zastavila a říkala, helejte, já doma vařím, já doma žehlím, pustím si tam kameňáky a je mi to hned všechno daleko veselější, to, ta práce monotónní a udělám hromadu práce přitom, to je bezvadný, děkuju, upřímná. Ne, já se ještě vrátím k té paní Kropáčkové, protože ona je bezvadná, ona jak se stala slavnou a bydlí v Praze, tak když jede metrem, tak ji ty lidi poznávají, hlavně teda mládež školní. To jedou děti z 5. a 6. třídy a křičí, ty vole, baka Kropáčková, kluci, ať vás nepřeřízne. No. A ona má takovou velkou kabelu a takhle si vždycky sedne v tom metru a vybere si vždycky nějakýho chlapa, který sedí proti ní a takhle sedí a takhle na ně dělá. Mrká na něj tohleto. Lidi se začalo uculovat okolo, on začne červenat, protože neví co. A máma vhrali. A pak odevře tu kabelu a vytáhne skleněnou placatici, kde má tu modrou vodu. A to už se směje celý metr, rozumíte. Takže ona má obrovský smysl pro humor. Neuvěřitelný, ale já vám řeknu, co mě provedla. Jeli jsme na zakončení festivalu Febiofest do Krnova. To je až tam na polských hranicích. Jeli jsme na poslední chvíli, dostali jsme od pořadatelů krásnou novou limuzínu, bylo to nějaký Volvo 60 nebo 80, já to zrovna nevyznám. Mladýho kluka šoféra v košilce bílé, v kravatě řídil, já jsem seděl vedle něho a vzadu na sedadle trůnila bába Kropáčková. Ježiš, to je auto, tohleto, no to je krásný, halejte, ježiš, mrd. Úplně nový. A pan, ať nešahajte, ať vás to třeba nekatapultuje někam ven, jo, mečkejte. Jedeme, a jak říkám, jeli jsme na poslední chvíli, takže ten řidič jel 180, najednou slyším, ježišmarja Jozef, no to jsem tomu dala. Já se otočím, ona si nalejvala v termosky čaj, a jak to houplo, nebo on přibrzdil, já nevím, prostě celá se zlila. Tady voca, až jsem nedolu. Říká, ježišmarja, I to sedadlo jsem polil na Krista Pána. Vytáhla kapesník, když tam začala utírat. Já mám, prosím vás, nechte to bejt. Rozmažete tam ty holuby ještě na tom. Jaký holuby, to je prostě, já mám nový kapesník Krista Pána, tohleto. Co udělala? Sundala si blůzičku a pověsila si na moje opěradlo. Sundala si sukni, tu si pověsila na jeho opěradlo. Sundala si kombine, to dala dozadu na okýnko a seděla tam pod prsence. No. Pod prsence a v těch bombardiákách, rozumíte? A te, protože i tady měla mokrý, tak seděla, takhle si je sušila. A takhle jsme... A takhle jsme jeli. A já jsem se otočil a říkal, no to snad není pravda, tohleto. Co to děláte, jsem říkal. On říkal, můžete to usušit, ne? Já představte si, my jedeme rychle 180 tadyhle, zastaví nás policajt a co bude? Zítra bude napsáno v Blesku, režisér troška chtěl znásilnit stařenku, už měl rozbalenou v autě. A ten kluk si to uvědomil, ten řidič je úplně zbled, jo, rozumíte, úplně bezzelený. Já mám mladý muž, kdyby se tak stalo. A zastavil nás policajt, prosím vás, dojdete k němu, prudce dupnete na brzdy, jak v americkém filmu, vyskočíme oba z toho auta, necháme otevřený dvířka, schováme se za něj a budeme mu říkat, děkujeme vám, pane policajt, že jste nás zastavil, podívejte se, vy jste nám zachránil život, tam sedí bába Kropáčková skoro nahá a chtěla nás zajít se znásilnit. No sranda s ním byla veliká, když jsme měli rozloučkový večírek, poslední, teda takový ten takzvaná dotočná, kde se sejdou herci a štáb. Po natočení filmu, je to taková slavnostní večeře a tak jsme se tam rozloučili, poděkovali jsme si navzájem a bylo asi 10:45, jsem odcházel domů. A vidím Kropáčková u stolu, pivo, červený víno, becherovka, zelená, fernet a vodka. Japa, bude vám špatně, Andulko. Nikdo, píp, Japa, tak jsem šel. Pojelešel jsem, jak říkám, bylo 10:45, druhý den v 9:30 ráno telefon. Říkám, prosím Troška. Dobrý den, tady ředitelka domova důchodců. Pane Troška, tak takhle ne. To bychom si nerozuměli. Jepa, prosím, co pak se děje? Co pak se děje? V 9:30 ráno se nám přivedli paní Kropáčkovou úplně tuhou. Vůbec jsme ji nemohli vypáčit z auta. To byla úplně boží. Tak ji musela sedět ve vrátnici od těch 5 hodin do těch 8 se pamatovala, protože jsme se jí báli dát do postele, aby se náhodou neudusila, kdyby na to. Jepa, proč mi to říkáte? Já tam u toho nebyl. Já nejsem její chůva. Za prvé ona je plnoletá, za druhý je svéprávná a za třetí, když jsem jí po 10. hodině večer řekl, že jestli to všechno vypije, že jí bude špatně a ona mě poslala do pryč, tak jsem šel. Pak říká, ne, paní ředitelko, uděláme to takhle. Prosím vás, řekněte jí, že jste mi to žalovala, že jsem byl moc pozloben a že jsem řekl, že už s náma nikdy nikam nepojede. Na žádnou premiéru, na žádnou prezentaci filmu, nikam. Za 14 dní jsme přijeli do nějakého města s premiérou. Bába Kropáčková jela s jinými herci v jiném autě. Já přijel asi 4 hodiny po. Vejdu do té místnosti, kde jsme měli jako sraz. Tam seděla Kropáčková u stolu. Vedle ní seděli nějaký ty novináři. Jak mě spatřila, jak jsem večer udělala. Ježišmarja Josef Chiefe, odpuste mi to, pro Boha Krista Pána. Odpuste mi to, já už se nikdy v životě také nevožeru. Já jsem se musel obrátit. Protože v tom momentě mě naskočil v obrázek Sarky Farky Loupežníka z filmu Hrátky s čertem. To bylo úplně přesný, to bylo úplně samý. Já jsem jim tak na ní zahrozil, říkal jsem, vy. Jo. Ne, jestli sranda veliká. Můžu vám říct, že takovou energii, jakou má ve svých 80 letech, to nemá kolikrát 20-letý kluk nebo holka.
1: Ještě řekni, jak jsme byli někde na tom festivalu a jak tam posadili vedle Dolly Buster a bábu Kropáčkou, jak tam přišel ten dotaz.
0: Někdy se ty lidi stydí ptát, ale když dáte lístečky, tak ty lidi napíšou. To se nebojí, nestydí. Nemusíte podepsat, nebo napíšou úplně jinak. Přišel dotaz. Prosím vás pěkně, kdo má větší kozy? Dolly Buster nebo bába Kropáčková? Já nevím, jestli víte, kdo to je Dolly Buster. Dolly Buster, no tak je slavná pornohvězda, převyvinutá. Tak jsem odpověděl, no, Dolly Buster má větší, bába Kropáčková delší. Ona bere všechno s obrovským humorem a nadhledem a bezvadná paní Vejvodová.
1: Když se točila pohádka z pekla štěstí, tam byl přece Karel Gott.
0: No, Karel Gott Samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za dva roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gotovi. A produkci mi říkají, to ne, čověče, to on se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, to tady má roli. On se mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon a říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, když to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima. Čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle si kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, Patakájo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál v trůnu a říká, tak dost. Oba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý to peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc na hlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu. Tak nakonec opravdu ten Karel přidal na hlase, co nejvíc mohl. Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily 2 autobusy Ausbundes Republik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů, vylezli z autobusu a volali Unser Karl, Unser Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta a oni ječeli, pištěli, omdlevali divné, Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte, oni byli u blaženosti nebeské přímo, až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí, on jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája, no to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte. 2. noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nevstoupili. No Kája, když je ta první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A 4. den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se 7. vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny. Všecky příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam prostě asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jiselý okůrky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
1: Teď jsem si vzpomněl taky na jednu historiku Blanarovičova.
0: No Ivetka, tak to víte, Ivetka to je živel, taky to je rtuť v těle. Já jsem si v obsadě před lety do pohádky o princezní jasnici a letejcím ševci. Tam hrála tu malou ježibabku. A po letech potom jsem si říkal, Ježíš, kdo by tak mohl hrát toho čertíka v princezně zemli? Planarovičová. Planarovičová. Beru telefonka, Babeto, ahoj, Deněk. Je, čau, Dendo, co je? Já budu točit pohádku. Princezna. Je, pano, princeznu zrovna hrát nebudeš. No prosím tě, neříkej, že zase budu hrát nějakou příšernou čarodejnici. Jeba, čarodejnici ne, Ivetko. Čarodejnici ne. Čerta. Ticho, říká, na čertici, když už ne. Jeba, ne, čerta. Ježišmarja, já už nemůžu hrát ani ženskou. Nejenom, že to bude nějaká příšera, ale už to bude dokonce i chlap. No a jak vidíte, své role se zhostila naprosto geniálně. Já nevím, neznám jinou herečku nebo herce, který by mohl takhle dobře zahrát toho čertíka, jak to zahrála ta Iveta, že jo, samozřejmě. Rada s ním byla veliká. Mně bylo líto, protože to točilo v létě. Červené srpenec, vedro. My tam v kraťasech, napůl nahý. A ona na sobě trikot, na tom trikotu měla ten kostým těch kožešin. Napatlaná těma maskama, nalepený fousy, ten mastik, který to štípalo, svědělo, rozumíte, paruku, dolepený uši, zuby falešní, obočí, všechno tohleto, drápy nalepený na rukou. Teď tam seděla za komínem, slunce do ní pražil. Světla do ní brali. Ona říká, já už nechci být dramatická umělkyně. Sundejte mě dolů, to je hrozně, já vám tady chcíplu, bude ze mě chcíplej čer, tohle to je něco. Vy si tam lítáte v plavkách, já tu sedím v kožiše. Zabrčela. A její manžel, který se na to přijde podívat rovna, říká, kdyby si měla kozy jak Brigitta Nielsen, tak by si nemusela dělat čerta za komínem. Ona říká, sundejte mě dolů, až se zvrátím. Její syn Matyáš, rozkošné to dítě tenkrát ještě, trpělo strašně moc, když jeho maminka hrála tu čarodejnici. Protože děti ve škole mu říkají, ty máš ale ošklivou maminku, blá. A teď, když babetka točila toho čerta, tak ten Matyáš, který měl asi 5 let, tak tatínek ho vzal sebou, že pojedou se podívat, jak maminka filmuje pohádku. Ale neřekl mu, co maminka hraje. Teď přijel na ten plac. A ten Matyáš vystoupil z toho auta a kouká, kde bude krásná princezna, která jemu poběží. A nejenom se úplně vyděste, proti němu běží čert. Kluk začal couvat, vyděšenej, oči na vrhlavy. A Iveta říká, to jsou já, tvoja mamička, co jsi mě nepoznal? To je Slovenka, že jo, tohleto. Dítě zbledlo, otočilo se a trapem utíkalo do lesa. Ona utíkala za ní, říkala, Matyáš, to jsou já, tvoja mamička, pozri, těmi to pesíky jsem tě chodila. Tak to. Ne, dítě letělo do lesa, táta ho tam hledal, kluk seděl za bukem, řval, že nechce mít takovou škaredou maminku, která hraje jednou sami takovýhle příšery. Dlouho mu to trvalo, než se vůbec rovná s tím, že je to opravdu jenom role a že jeho maminka je krásná a hodná.
1: Tak Zdenku, a já bych teď šel na tvoje nejslavnější filmy Slunce, Seno, Jahody, další pokračování. To jsou filmy, které už by se dalo skoro říct, že jsou pro pamětníky. Jak se ti vůbec podařilo v těch Hošticích skloubit ty profesionální herce s těma lidma od vás? Co si budeme povídat? Ten film se dělá vlastně na place úplně jinak. Jakou oni měli představu? Si mysleli, že to odehraje jako divadlo, ne?
0: Přesně tak. Mysleli si, že přijdou nějaký herci z Prahy, na vsi, že se hrajou divadlo, někdo to nafilmuje takhle a hotovo 20. A film se točí po kousíčka na přeskáčku. Máte konec. Začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která ví je. Nejmladší byl asi 82 a nejstarší 94. Tak se dovedete představit, co to bylo za svitu. Jenom říká, nic nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě na vyzmačené strany, ta teta. Tak taky říká, ježišmarja, tohle to je divný film. Žádnej děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babička, říkala, Martičko, nic vezlím, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, ježišmarja, jakž to? Říkala, hele, holka, my takhle tohle to tamhle, žádnej děj to nemá. Babička říkala, boje můj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát věří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a navrhu do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, kdy sedí, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí taky Lišová, a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde se dělá ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková, a točí se zase ta Růžičková. A ve střihně se to všecko prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jindy tam je ta druhá, pak se to dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. A teta, tady si sedněte, Kelišovej, a koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A kde žije Helenka? Jepano, není tady. No to vidím, že tady není. A kde žije? Jepano, není tady, budete to říkat mně. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Jepano, říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmarja, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat? Jepano, vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mně? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že si to ty. Jepano, já tam nebudu. Divnej film, tohle to je blbý, tohle to já, s kým já se jí budu povídat. Říkejte to, mě teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hále holka. Já tam hraju s Růžičkovou, on tam vůbec není. Jeba, teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu. Já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako, jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlili nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Zlatou trpělivost musíte mít a největší for byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta světa těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu, kabelku z Tuzexu se klaněla, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, to bylo, tak jak to znala z filmu, z televize, se klaněla, klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla s pěstičkou hrota, říká, počkej ty kanta, ještě chytím. Ježišmarja, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto. Krista pána, co si lidi po mně pomyslí, nejčko? Že jsem taková i v životě, taková ale drbná pomlouvačná já, která se nikoho nevšimne, na nikým se ani nevohlídnu, na nikoho se ani nepodívám. Hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo? Ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu totiž.
1: Jak si je donutil, že ty starý ženský jak běžej, že jo? Teď každý bylo 150 let a oni běhali jak zátopek.
0: Ne. Jo, peníze jsou mocný kouzelník. Můžu vám říct, tenkrát jsem v roce 83, ten důchod těch starých dam byl 350, 380, 420, 430 korun. Oni dostávali tyto peníze měsíčně a my jsme jim dávali 100, 120 korun denně. Za ty peníze běhali, ani nohy neměli už. Takže ježišmarja, takových peněz, za co? Za co? Já, že tu sedím na té soudné lavici, já tu bez tak takhle sedím od rána do večera a oni mi nejčeho, že takový peníze za to dávají. Ježišmarja, ten kluk trošku je hodnej, tomu bychom prdel měli líbat, ježišmarja, takových peněz, já si koupím svetr na zimu a uhlí, no ježišmarja. Oni měli pořád pocit, že ty peníze dostávají za nic. Potom začali vařit. Jedna přinesla lívance s borůvkovou tou omáčkou, tím žahourem, druhá, aby nebyla pozadu, udělala zase nějaký švestkový knedlíky, třetí udělala, já nevím, zase nějaký makový koláč a buchty a tohle to všecko, že se předháněli, ale sranda s nima byla třeba ta scéna, jak ty říkáš, Cecilka píská v okně na píšťalu a báby letí na faru. Teď jsem tam měl takové to mužstvo, tak jsem tam na ně koukal a říkal jsem, pane bože, dej jim sílu. Dej jim sílu, ať popoběhnu. Tak já jsem, tak teta, pojďte sem, haleďte. Cecilka píská ve okně na píšťalu a vy co nejvíc budete moct, pospíšíte, popoběhnete, utíkáte. Tak jsem to podsouval. Na tu faru, jo? Dobře, teta, pojďte sem, já vás tady postavím na tu startovní čáru. Tak teta jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. A pojedeme to rovnou na ostro, abyste se neunavili. Takže, dávejte pozor, teta. Já vám ukážu, kudy poběžíte vy. Teď jsem ukázal tu trasu, teta, vy poběžíte tady tudy, vy poběžíte takhle tady tudy, jo, je to jasný, je to jasný. Takže jedeme na ostro, co nejvíc budete moct utíkat, poběžíte. Tak si jsme se připravili, připravte se, teta Bártu, ta malá, jak byla, tak ta stála takhle na sortovní čáře. Tak, Davide, pozor. A její dcera tam prodávala v krámu a šla se podívat, jak maminka hezky filmuje. A přišla akorát v momentu, kdy maminka v okolí proletěla a Maruška zůstala jen také koukat, nevěřila svým očím. Babka vlítla na hřbitov, zahodila hůl a penášela nahoru ke kostelu. Říkala, stop, stop, stop. A teta Bártu si sedla na nejbližší hrob a říká, Ježišmarja, jsem se úplně nějak zarejchala. A už tam byla u ní Mařenka a říká, maminko, vy jste utíkala. A teta Bártu říká, jako už tomu ty nerozumíš, to bylo kvůli filmu. No na co kvůli filmu? Doma to se plazíte po nábytku, hekáte a tohleto, že jo, co krok to prta, tady letíte jak zátopek, i tu hůl se tam zahodila. A teda Bártu říká, protože mě překážela v běhu. Obrovský fór byl, když v roce 90, den po revoluci na jaře, jsme jeli natáčet Slunce seno erotiku do Itálie. Tak ty babky některý, ty zbožní ženy, které teda v životě dál nebyly, než s jezedákama v Praze v zoologické zahradě. Podívat se, jak vypadá živej slon, a pak se ho nemělo do Bílý labutě kupovat záclony a cíchy, znáte to, jo? Pak se jelo taky na Velehrad nebo na Svatou horu na pouť, to bylo všechno. A najednou do ciziny. Ty babky, které nejeli ale, tak z lehké závisí říkají, holka, kam si dala rozum, kam tam jede, ty tě tam zabijou. Tě tam zabijou, někde tam se furt váčí, to ukazujou v televizi, furt tam střílí, holka, do tebe se trefí raz, dva, tě neumíš utíkat. No babky psali poslední vůli a závěti měnili a loučili se celým světem, protože jeli na smrt, jo, samozřejmě. Teď jsme přijeli do Rakouska, zastavili jsme v nějakém městečku a zrovna u velkého obchodního domu a tam Keliška vešla ve svých krimplenových šatech. A s kabelkou Suzexu a zůstala stát, říkala, Ježíš Maria, to je z božího tady. No to není ani možný, žensky? Pojďte se podívat, co tu všecko mají. Krista pána, je tohleto možný. Ježíš, je. Tak tam stáli a teď to obdivovali a pak se otočila na předsedu a říkala, vidíš předsedo, to všechno jsme mohli mít, kdyby jsme prohráli válku. No a jeli jsme dál a protože tyhle ty ženy patřily ke zbožným ženám hoštickým, nejenom, že to bylo takový jako BBC místní, že jo, rozumíte, ale třeba já jsem dlouho hrál v Hošticích na varhany a moje babička byla jedna zpěvandule, Konopnice druhá, Keliška třetí a tak dále, takový Black Milk hoštický, rozumíte. A tady tam zpíval, je tohleto a já, když tady mám ty zbožní ženy, takže jim ukážu Vatikán, ať mají radost. Přijeli jsme do Vatikánu a já říkám, podívejte se. Půjdeme se podívat, kde bydlí papež. Prosím vás, tady ten kostel za mnou, ta bazilika svatého Petra, je 4x větší jak celý Hoštice. Ne, abyste tam někde lezli a ztratili se tam. Teta, vy jste takový expert, slyšíte mě? Do mě pokoj furt, prosím tě, je to já. Já pan, no, vím, komu to říkám. Přes kostel k voltáři, obejděte si ho a zpátky tudy, zase k těm vratům. Za hodinu se tu sejdeme u těch zlatých velkých vrat. Za hodinu tam všichni byli, Kelišová chyběla. Je pak, kde ta bába zase je? 5 minut, 10 minut. Je pak, no ním možný tohleto. Je pak, Krista pána, no, co budeme dělat? Už jsme vybírali takový ty nejvyšší chlapy ze zájezdu, že se pustíme do toho davu, že jo, že budeme hledat podle těch bílých krimplenových šatů. Když tu najednou jsme viděli dvě stráže vatikánské gardy, ty pruhovaný, vypadají jak včelka Mája, uprostřed táhnu bábu Kelišovou. A ona jim nadávala do bejku a do kanců, říkala, ježi, to jsou bejci, podívejte se, jak mě tady táhnou, jako mrchu mě tady táhnou. Tak jsem jim poděkoval, říkala jsem, teta, kde jste byla, co jste provedla, co jste ukradla, povídejte. Ale, napad co, aj. No tak kde jste byla, aj. Pak povídala. No, kde jsem byla? Jdu takhle tím kostelem, říkala jsem ty, holka, holka, kdy se sem do smrti ještě podíváš? Nikdá už se sem nepodíváš. A když už jsi tady, tak by si měla tomu papežovi dojít a pojď zamávat. A tak se vydala Keliška zamávat papežovi. Já pak, kam jste šla? No, kam se šla? Takhle jsem se dala doleva, tam byla taková kaple, takový dvířka malý tam byly, já vemu takhle, ale ono bylo odemčíno. Tak jdu dál, tam taková chodba tě dlouhá. Samý dveře, jsem zaťukala na první, nic, vyvedu dovnitř, prázdná cimra velikánská, druhý dveře, taky prázdná cimra velikánská, je pateta. Těch cimer velikánských je ve vatikánském paláci 1400. Teď si to vemte, že tam někde zamotáte, tam vás klepne Pepka a až tam budou za pět let mít okna, tak tam najdou chcíplou kelišovou hoštic někde, celou vysušenou. Ježišmarja, ty jsi blbej, to se neviděl, no, to vidíš, že jo. Co se dělala dál, kam se šla, no kam jsem šla, já jsem se vrátila na tu chodbu a jdu a dělám no a vylezli tyhle ty dva blbouně, vytáhli mě ven. Takže opravdu s tou Kelišovou, to byly radosti, tě řeknu, to bylo něco. Litoval jsem, že mohl natočit ten film o filmu. Během to natáčení, já myslím, že by to možná byla mnohdy větší sranda než vlastní film, protože ta drezura těch starých babiček, to bylo něco tedy. No
1: a u toho, jak se chovali třeba u toho moře?
0: No samozřejmě, Kelišová zase, jak kdo jiný děl. To je historka, kterou velice ráda vyprávěla Helenka Růžičková. Možná, že jste ji uslyšeli do noviny, taky psala v rádiu, ji vyprávěla. Já vám ji řeknu, v životě jsem neviděl tu Helenu se tak smát. Takovým smíchem, já myslím, že opravdu dostala záchvat, že umře na smích. Dělá jenom... Takhle. Lapala po dechu, tam se svíjela po písku jako tuleň. Co se stalo? My jsme točili v městě kasino a tam nejblíž na té pláži milionářské, kde jeden den stál 200 západoněmeckých marek. To bylo asi 7 000 korun tenkrát v té době, v roce 90. Trašlivý peníze, jo. A díky tomu, že jsme měli takový frontšaft tím panem starostou toho města kasína, a nám to všechno vyřídili, tak jsme tam mohli točit zadarmo. A točit jsme opravdu od rána do večera v jednom kuse, aby jsme to všechno natočili, neboť na celý natáčení jsme měli a na celý cestu tam i zpátky jsme měli v podstatě asi 8 dní. Takže jsme točili. A teďkon vám tam přijížděli kolem té 10:30 ty limuzíny s těma milionářema a milionářkama, vystupovali z těch aut, takový ty hubený, vychrtlí. Ale já říká, koukej na ní, podívej se, jaký koukají ty zuby z huby. Z hladu se jí tam nevejdou, ty na ní podívej. A teďkon ty báby tam uléhali na ty lehátka, ty plážoví chlapci tam oni obskakovali, deštníček napravo, deštníček nalevo, víc a takhle slunečníček a osušku a bába se natírala krémem faktor 48, aby se náhodou nespálila, byla taková lehce dozelená, rozumíte tomu, jo? A teď vyšla ta Helena Růžičková ve dvou dílnej plavkách kabiny, o váze asi 202 kilo, nebo kolik měla, teď všichni stuhli, zůstali na ní zjedat jak na přízrak. A říkali, Jezus Maria und Josef, rozumíte, a chytali se dámy za svou plochou hruď. No a teď se stalo to, že vyšel ještě Jirka z druhé kabiny, její syn, ten je asi 240 kilo, rozumíte tomu, v Bermudách, oni myslí, že vylez kraken z moře nebo co. A teďko vzali ty fotoaparáty a chtěli si je fotit a Helena hned udělala pózu takhle. A takhle, jo, prostě jako modelka, tak se tam fotografovali, pak taky držela s Jirkou okolo ramen, usmívala se na ně, říkala, jen si vyfoťte, dva spokojený socialistický občany, vy hladoví, vychrtlí, kapitalistický žebráci, pojďte se na nás. No nic, tak se tam fotili, potom Jirka schodil ty bermudy, měl pod tím plavky samozřejmě, a šel se vykoupat do moře. A ta Helena tak stála vedle těch bermud, koukala na to moře a najednou, kde se vzali, tu se vzali, přiběhli dva malí chlapečkové, milionářský, tak 4-5 let, ty se zarazili, koukali, co to leží tam na tom písku, takhle obcházeli kolem dokola, mysleli si náhodou nějaký balón neprask a nespad dolů. A ta Helena říkala, no co koukáš? Šup, udělej si z toho prolídačku, no. A točíme. A oni s náma velice spolupracovali, ty lidi, co se tam jako opalovali a co tam byli za turisty. A udělali jsme malinkou, tak 20-minutovou pauzu v poledne, aby jsme se mohli najíst a zároveň se osvěžit v moři. Moře bylo teplé, čisté, chceme se koupat a říkáme, teta, Kelišovej, pojďte se smočit taky, je to teplý. A do něj pokoj, prosím tě, nějaký žralok by tam ještě kousne, to víš, že jo. Jeba, no samozřejmě, no. Všichni žraloci připravovali, aby si kousli do Kelišový z hoště, to víte, že jo. No, tak ta Kelišová teda se šla taky převlíz, vylezla ve dvou dílných plavkách, taky stůzek suměla, neopomněla podotknout. A také vám šla už k tomu, říká, pojď sem, pojď mě podržet, abych tam náhodou ne to. Tak jsme jim drželi a najednou před ní také prošli dva černoši. Se na ní také podívala, vrátila, sedla si tam. Jeba, co je? A, prosím tě. Každý tam vleze, ještě dostanou nějaké AIDS, to víš, jo. Jeba, teta, jaká vy jste rasistka, to je strašný teda, toho se vyspovídáte. No, nakonec se nechala ukecat, vlezla do moře. Líbilo se jí to, říká, ježiš, to je teplý, halejte, jak mi to nadnáší, jak mi to houpá tady, ježiš, to je fajn, ženský, otočila se ženským, který stáli na břehu konopnice a spol. Pojďte se spočít, holky, hale, je, to je fajn, halejte. A jak na ně takhle volala a otočila se zády k moři, zapomněla na vlnu, která se veliká, převeliká blížila ze zadu. A já se takhle otočil a už jsem viděl jenom ten moment, jak ta vlna se takhle zvyhá na tou